0: než v rámci České republiky.
1: Češi loni podle Českého statistického úřadu podnikli bezmála 14 milionů delších soukromých cest, meziročně téměř o 14% více. A více než 15 milionů kratších cest, což naopak představuje meziroční pokles o asi 5%. Nejvíce jsme cestovali v zahraničí do Itálie, následovalo Chorvatsko a Slovensko. Pražský magistrát zablokoval podnikateli Jaromíru Soukupovi přístup do kancelářského komplexu v Braníku. Má tam kanceláře i trvalé bydliště. Důvodem je dluh na nájemném dosahující téměř 1 000 000 korun, který Soukup neuhradil ve stanovené lhůtě do konce srpna. Nemovitost dříve patřila jemu, předloni ale v dražbě za 650 milionů korun koupilo město pro potřeby škol. Podle radního pro majetek Adama Zábranského podnikatel neplatil ani po dohodě o splátkách a proto mu správcovská firma vstup uzavřela. Soukup zpoždění vysvětluje zdravotními následky po srpnovém napadení baseballovou pálkou a tvrdí, že celou částku obratem doplatí. Oprava zimního stadionu v Opavě je u konce. Po více než 3 letech rekonstrukce se otevře veřejnosti. Jako první se na něm 25. září odehraje hokejový zápas domácího týmu se soupeři z Valašského Meziříčí.
2: Zimní stadion postavený v roce 1953 už dlouho technicky nevyhovoval potřebám sportovců a byl zchátralý. Jeho budoucnost radní řešili několik let a diskutovalo se o demolici. Nakonec ale padlo rozhodnutí o rozsáhlé opravě, která zachová některé historicky cenné architektonické prvky v interiéru. Zůstala původní ocelová konstrukce i zastřešení, takže když vejde člověk dovnitř, i dnes pozná starý opavský zimák. Všechno ostatní je ale nové. Tribuny nabídnou 2000 míst. Eva Panošová, Rádio Impuls Opava.
1: AfD si jde v Sasku-Anhaltsku pro vítězství. V nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi by mohla získat až 43% hlasů. Jak vyplývá ze zveřejněného průzkumu agentury INSA, Křesťansko-demokratická unie zaostává o 21% bodů. AfD vyhraje podle nového průzkumu také volby v další spolkové zemi někdejšího NDR, Mecklenburgsku, předním Pomořansku za 3 týdny. Na prvním až třetím místě se populistická krajně pravicová Alternativa pro Německo drží i v průzkumech před volbami v Berlíně. Čekáme oblačnost, prvu i polojasno, na severu se objeví i dešťové přehánky, naměříme 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: U zpráv zdraví Honza Varga. Městský soud v Praze zamítl žalobu tří čerpacích stanic na vládní regulaci cen pohonných hmot. Pumpaři napadli cenový výměr, kterým kabinet od dubna do července reagoval na skokové zdražení ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě s tím, že museli naftu prodávat pod nákupní cenou a opatření poškodilo menší provozovatele. Podle soudu ale byl zásah odůvodněný a neporušil právo na podnikání ani nebyl diskriminační. Provozovatelé zvažují podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Stát tehdy dopady tlumil i dočasným snížením spotřební daně z nafty, které rozpočet vyšlo na zhruba miliardu korun měsíčně. Nový vysokoškolský zákon by měl začít platit od roku 2028. Po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem to oznámil ministr školství Robert Plaga. Věcný záměr teď projde finální diskuzí s rektory a zamíří do připomínkového řízení. Norma počítá s úpravou volby rektorů přes univerzitní rady i se zavedením kontraktového financování podle potřeb státu. Prezident ocenil širokou debatu s akademickou obcí, zároveň ale apeloval na zachování plné autonomie univerzit a dostatečnou podporu základního výzkumu. Letošní Signal Festival proběhne od 15. do 18. října. Je to tradiční a velmi oblíbená přehlídka digitální a kreativní kultury, často pod širým nebem. Největší novinku letošního Signal Festivalu představuje programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda.
2: Novinkou je určitě celá Davidská trasa. Vlastně jsme obsáhli nejrůznější davidské parky, Masarykovu kolej, starou čistírnu odpadních vod, kampus univerzitní a budovu PPF. Takovým průvodním motivem programu je taky nedožité výročí 90. narozenin Václava Havla.
1: 14. ročník festivalu nabídne 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací českých i zahraničních autorů. 8 z nich bude v placené zóně Signal Insight. Chomutovská nemocnice otevřela ambulanci klinické farmacie. Pomůže pacientům, kteří musí najednou užívat více léků. Ambulance ohlídá možné vzájemné ovlivňování léčiv.
3: Cílem je, aby farmaceuti zkontrolovali, jestli jsou léky správně nastavené, případně nezvyšují riziko nežádoucích účinků. Chomutovská nemocnice zareagovala na přání praktických lékařů. Dlouhodobě totiž upozorňovali, že řada pacientů potřebuje pomoc. Příbalové letáky vzájemné působení medikamentů popisují příliš odborně. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Thajsko od 15. září zkrátí bezvízový pobyt pro občany 60 zemí, včetně Česka, z 60 na 30 dní. Opatření se dotkne také dalších států Evropské unie, Spojených států nebo Číny. Turisté si sice budou moci pobyt jednou prodloužit, konečné slovo ale bude mít imigrační úředník. Podle thajského ministerstva zahraničí má krok omezit kriminalitu páchanou cizinci a zabránit zneužívání vízového systému. Asijská země letos zaznamenala mírný pokles v návštěvnosti, přesto jí navštívilo téměř 21 milionů zahraničních cestovatelů.

jsem spáchal hřích, jen tím, že mám tě rád, jsem spáchal hřích.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Vzpomínám si na to

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Dětské domovy nesmějí po svěřencích žádat peníze na rovnátka ani jiné lékařem doporučené zdravotní služby. Upozornil na to dětský ombudsman Martin Beneš v reakci na případ dívky z Moravskoslezského kraje. Poté domov požadoval doplatek 25 000 korun z vlastních úspor na základě nezákonného vnitřního řádu. Podle platné legislativy musí veškerou péči i nehrazené ortodontické pomůcky plně hradit domov, pokud tak nečiní rodiče. Po zásahu ombudsmana instituce pravidla změnila a léčbu zaplatila. Podobné situace přitom v Česku v minulosti vedly až k zakládání veřejných sbírek. Češi průměrně utratí za dovolenou 55 164 korun. To je nejméně ze zemí střední Evropy. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia a dvou polských cestovních portálů. Nejvíce za dovolenou zaplatí Maďaři, a to o více než 23 000 korun více než Češi. Důvody vysvětluje manažer Invia Jan Foret. Podle něho to není jen tím, že Maďaři jsou zvyklí cestovat o něco déle než my.
1: Ale i když vlastně Česká republika má mnohem větší podíl pětihvězdičkových a all inclusive hotelů, tak stejně Maďaři vybírají trošku jinou skladbu a dostanou se na průměrnou vyšší cenu než v rámci České republiky.
0: Češi loni podle Českého statistického úřadu podnikli bezmála 14 milionů delších soukromých cest, meziročně téměř o 14% více, a více než 15 milionů kratších cest, což naopak představuje meziroční pokles o asi 5%. Nejvíce jsme cestovali v zahraničí do Itálie, následovalo Chorvatsko a Slovensko. Pražský magistrát zablokoval podnikateli Jaromíru Soukupovi přístup do kancelářského komplexu v Braníku. Má tam kanceláře i trvalé bydliště. Důvodem je dluh na nájemném dosahující téměř milion korun, který Soukup neuhradil ve stanovené lhůtě do konce srpna. Nemovitost dříve patřila jemu, předloni ale v dražbě za 650 milionů korun koupilo město pro potřeby škol. Podle radního pro majetek Adama Zábranského podnikatel neplatil ani po dohodě o splátkách a proto mu správcovská firma vstup uzavřela. Soukup zpoždění vysvětluje zdravotními následky po srpnovém napadení baseballovou pálkou a tvrdí, že celou částku obratem doplatí. Oprava zimního stadionu v Opavě je u konce. Po více než 3 letech rekonstrukce se otevře veřejnosti. Jako první se na něm 25. září odehraje hokejový zápas domácího týmu se soupeři z Valašského Meziříčí.
2: Zimní stadion, postavený v roce 1953, už dlouho technicky nevyhovoval potřebám sportovců a byl zchátralý. Jeho budoucnost radní řešili několik let a diskutovalo se o demolici. Nakonec ale padlo rozhodnutí o rozsáhlé opravě, která zachová některé historicky cenné architektonické prvky v interiéru. Zůstala původní ocelová konstrukce i zastřešení, takže když vejde člověk dovnitř, i dnes pozná starý opavský zimák. Všechno ostatní je ale nové. Tribuny nabídnou 2000 míst. Eva Panošová, Rádio Impuls Opava.
0: AfD se jde v Sasku-Anhaltsku pro vítězství. V nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi by mohla získat až 43% hlasů. Jak vyplývá ze zveřejněného průzkumu agentury INSA, Křesťansko-demokratická unie zaostává o 21% bodů. AfD vyhraje podle nového průzkumu také volby v další spolkové zemi někdejšího NDR, Mecklenburgsku, předním Pomořansku za 3 týdny. Na prvním až třetím místě se populistická krajně pravicová Alternativa pro Německo drží i v průzkumu.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Radio Český impuls. Zprávy v pět.
1: U zpráv zdraví Honza Varga. Městský soud v Praze zamítl žalobu 3 čerpacích stanic na vládní regulaci cen pohonných hmot. Pumpaři napadli cenový výměr, kterým kabinet od dubna do července reagoval na skokové zdražení ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě s tím, že museli naftu prodávat pod nákupní cenou a opatření poškodilo menší provozovatele. Podle soudu ale byl zásah odůvodněný a neporušil právo na podnikání ani nebyl diskriminační. Provozovatelé zvažují podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Stát tehdy dopady tlumil i dočasným snížením spotřební daně z nafty, které rozpočet vyšlo na zhruba 1 miliardu korun měsíčně. Nový vysokoškolský zákon by měl začít platit od roku 2028. Po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem to oznámil ministr školství Robert Plaga. Věcný záměr teď projde finální diskuzí s rektory a zamíří do připomínkového řízení. Norma počítá s úpravou volby rektorů přes univerzitní rady i se zavedením kontraktového financování podle potřeb státu. Prezident ocenil širokou debatu s akademickou obcí, zároveň ale apeloval na zachování plné autonomie univerzit a dostatečnou podporu.

0: výročí 90. narozenin Václava Havla.
1: 14. ročník festivalu nabídne 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací českých i zahraničních autorů. 8 z nich bude v placené zóně Signal Insight. Chomutovská nemocnice otevřela ambulanci klinické farmacie. Pomůže pacientům, kteří musí najednou užívat více léků. Ambulance ohlídá možné vzájemné ovlivňování léčiv.
2: Cílem je, aby farmaceuti zkontrolovali, jestli jsou léky správně nastavené, případně nezvyšují riziko nežádoucích účinků. Chomutovská nemocnice zareagovala na přání praktických lékařů. Dlouhodobě totiž upozorňovali, že řada pacientů potřebuje pomoc. Příbalové letáky vzájemné působení medikamentů popisují příliš odborně. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Thajsko od 15. září zkrátí bezvízový pobyt pro občany 60 zemí, včetně Česka, z 60 na 30 dní. Opatření se dotkne také dalších států Evropské unie, Spojených států nebo Číny. Turisté si sice budou moci pobyt jednou prodloužit, konečné slovo ale bude mít imigrační úředník. Podle thajského ministerstva zahraničí má krok omezit kriminalitu páchanou cizinci a zabránit zneužívání vízového systému. Asijská země letos zaznamenala mírný pokles v návštěvnosti, přesto jí navštívilo téměř 21 milionů zahraničních cestovatelů. Čekáme oblačno, zprvu i polojasno, na severu se pak objeví místy dešťové přehánky, během dne naměříme 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Express. Zprávy v 6. Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Dětské domovy nesmějí po svěřencích žádat peníze na rovnátka ani jiné lékařem doporučené zdravotní služby. Upozornil na to dětský ombudsman Martin Beneš v reakci na případ dívky z Moravskoslezského kraje. Poté domov požadoval doplatek 25 000 korun z vlastních úspor na základě nezákonného vnitřního řádu. Podle platné legislativy musí veškerou péči i nehrazené ortodontické pomůcky plně hradit domov, pokud tak nečiní rodiče. Po zásahu ombudsmana instituce pravidla změnila a léčbu zaplatila. Podobné situace přitom v Česku v minulosti vedly až k zakládání veřejných sbírek. Češi průměrně utratí za dovolenou 55 164 korun. To je nejméně ze zemí střední Evropy. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia a dvou polských cestovních portálů. Nejvíce za dovolenou zaplatí Maďaři, a to o více než 23 000 korun více než Češi. Důvody vysvětluje manažer Invie Jan Foret. Podle něho to není jen tím, že Maďaři jsou zvyklí cestovat o něco déle než my.
1: Ale i když vlastně Česká republika má mnohem větší podíl pětihvězdičkových a all inclusive hotelů, tak stejně Maďaři vybírají trošku jinou skladbu a dostanou se na průměrnou vyšší cenu než v rámci České republiky.
0: Češi loni podle Českého statistického úřadu podnikli bezmála 14 milionů delších soukromých cest, meziročně téměř o 14% více, a více než 15 milionů kratších cest, což naopak představuje meziroční pokles o asi 5%. Nejvíce jsme cestovali v zahraničí do Itálie, následovalo Chorvatsko a Slovensko. Pražský magistrát zablokoval podnikateli Jaromíru Soukupovi přístup do kancelářského komplexu v Braníku. Má tam kanceláře i trvalé bydliště. Důvodem je dluh na nájemném dosahující téměř milion korun, který Soukup neuhradil ve stanovené lhůtě do konce srpna. Nemovitost dříve patřila jemu, předloni ale v dražbě za 650 milionů korun koupilo město pro

0: Věnoval potřebám sportovců a byl zchátralý. Jeho budoucnost radní řešili několik let a diskutovalo se o demolici. Nakonec ale padlo rozhodnutí o rozsáhlé opravě, která zachová některé historicky cenné architektonické prvky v interiéru. Zůstala původní ocelová konstrukce i zastřešení, takže když vejde člověk dovnitř, i dnes pozná starý opavský zimák. Všechno ostatní je ale nové. Tribuny nabídnou 2000 míst. Eva Panošová, Rádio Impuls Opava.
1: AfD si jde v Sasku-Anhaltsku pro vítězství. V nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi by mohla získat až 43% hlasů. Jak vyplývá ze zveřejněného průzkumu agentury INSA, Křesťansko-demokratická unie zaostává o 21% bodů. AfD vyhraje podle nového průzkumu také volby v další spolkové zemi někdejšího NDR, Mecklenburgsku, předním Pomořansku za 3 týdny. Na prvním až třetím místě se populistická krajně pravicová Alternativa pro Německo drží i v průzkumech před volbami v Berlíně. Čekáme oblačno, zprvu i polojasno, na severu se objeví i dešťové přehánky, naměříme 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme krátce po startu 6. hodiny, před námi je čtvrteční ráno s datem 3. září. Adam Kořica přeje pohodové vstávání a teď už posílám do všech koutů Lucku Bílou písničku Neposlušné tenisky.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po 6. čtvrteční ráno, 3. září. Za malou chvíli duet V pohodě z filmu Slunce, seno, jahody. Zpívat budou Petr Kotwald a Standa Hložek.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Podle čeho dostalo název americké město Memphis? Zdali pak je to podle metropole starověkého Egypta? Dozvíme se od testovatele Jirky Kolbaby o 2:30. Luděk Sobota se chce rozvést. Jak tohleto dopadne, uslyšíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. A v naší první ranní čtvrteční hudební dvojici Karel Gott zaspívá na texty Jiřího Štajdla. Více prozradím po 6:30. Teď už Petr Kotwald a Standa Hložek přejí dobré ráno.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 3. září do 6:30, skladba Vždy je léto v podání Milana Chladila. No a zdali pak jste se i vy probudili ještě stále do letního rána, mi můžete napsat na telefonní číslo 734-787-981. Právě na tomto čísle sbírám zprávy ohledně vašeho počasí, napsat můžete klasickou SMSku a nebo využít náš WhatsApp rádia Český Impuls. Tak či onak, těším se na vaše zprávy.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé naše další muzika let 60. až 80. Duet Levandulová, Hana Hegerová a Petr Hapka, také nám zahrajou Kaťáci, skupina Katapult. Ze všeho nejdřív Stanislav Procházka, nahrávka Celá škola už to ví, teď už ale rychlý přehled zpráv.
1: Dobré ráno. Provoz na dálnici D1 u Vyškova se podařilo po noční nehodě obnovit. Zpěvačka Dara Rollins a manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd jsou manželé. Soud v Praze zamítl žalobu čerpacích stanic kvůli vládním cenovým stropům. Nejméně dva lidé zemřeli a několik se zranilo v důsledku střelby v centru Minneapolisu na severu Spojených států. A fotbalisté Bohemians v dohrávce čtvrtého kola první ligy remizovali s Jabloncem 1-1, Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0. A dnes bude oblačno, během dne ojediněle déšť nebo přehánky, teď ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké ráno. Máme po půl sedmé a naše první ranní hudební dvojice nás přesvědčí o tom, že vždycky, když Karel Gott spolupracoval s Jiřím Štajdlem, tak z toho vznikly hity let 60. až 80. Mistr nám teď zaspívá na texty právě Jiřího Štajdla. Čeká nás skladba El Condor Pasa a pak nás také nemine nahrávka Kávu si osladím. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina, čtvrteční ráno, 3. září. Do zpráv celou ještě určitě další muzikály 60. až 80. Hanna Zagorová, písnička Nešlap, nelámej. České muzikále 60. až 80. se věnujeme i na našich facebookových stránkách. Ostatně přesvědčit se můžete sami, mrkněte na adresu www.facebook.com/Český Impuls a těšíme se tam na každého z vás.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Zpěvačka Dara Rollins je vdanou paní. Ano, řekla svému partnerovi Pavlu Nedividovi během přísně soukromého obřadu v Itálii. Zatímco pro Daru se jedná o první svatbu, její partner už ženatý byl. I proto se podle deníku Blesk zpěvačka nechala slyšet, že si ponechá své rodné příjmení. Na Instagramu se pochlubila svatební fotkou, na které jsou vidět jejich zlaté stubní prstínky. Dara Rollins a Pavel Nedivid spolu tvoří pár už několik let. Veřejně svou lásku přiznali v prosinci 2021. O 4 roky později pak Nedivid požádal svou partnerku o ruku. Incidenty v Německu bere premiér Andrej Babiš velmi vážně. Podle něj se musí důkladně vyšetřit. Německé úřady je otevřeně spojují se sabotážní činností Ruska. Andrej Babiš tvrdí, že Česko je připravené spolupracovat s Německem a dalšími partnery. Také podle jeho slov podporujeme veškerá nezbytná opatření k posílení společné bezpečnosti.
2: My jsme určitě v kontaktu s Německem i po linii ministra zahraničních věcí. Vyjadřujeme samozřejmě solidaritu. Všechny ty incidenty se musí samozřejmě vyšetří, takže jsme v kontaktu s našimi spojenci.
1: Premiér dodává, že musíme být obezřetní i u nás doma. Ministr zahraničí Petr Macinka bude chtít o zjištěních Německa ohledně tamních incidentů jednat v příštích dnech s českými zpravodajci. Soud otevře odvolání případu smrti studenta při vojenském výcviku. Okresní soud 2 zdravotnicím dříve uložil podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti. Mladý muž v roce 2023 při nočním přesunu zakopl o větev a poranil se o pažbu zbraně. Následně vyhledal pomoc. Zdravotnice ho vyšetřili jen zběžně. Případ nekonzultovali s lékařem a nepodali potřebné léky. Pochybit měli i po jeho následném kolapsu. Muž po převozu do nemocnice zemřel. Zdravotnice vinu odmítly, obhájkyně navrhovala zproštění viny, že nám hrozilo až 6 let vězení. Fotbalisté Zbrojovky mají důvod k radosti. V domácí dohrávce 4. kola první ligy porazili Hradec Králové 1-0. Brněnský nováček bodoval v 5. z dosavadních 6 zápasů. Po 3. za sebou v nejvyšší soutěži zvítězil a v neúplné tabulce se o skóre posunul před Liberec na 2. místo o bod za vedoucím obájcem titulu Slavii. Otroci prohráli v lize po 2. po sobě a jsou 10. K dobru mají ještě utkání s Plzní. Další včerejší dohrávce Jablonec remizoval s pražským týmem Bohemians 1-1. A ještě jdeme na počasí. Bude oblačno, během dne zejména v Čechách se objeví ojediněle déšť nebo přehánky. Teď ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 na jihu Moravy naměří až kolem 27 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7. hodině. Adam Kuřica přeje hezké ráno. Čtvrtek, 3. září, a teď už muzika let 60. až 80. Vítězslav Vávra a jeho Citronová holka. Co vy a návštěvy budeme zjišťovat v ranním tématu už za pár minut. Zůstaňte s námi.

0: Za 3 minuty, 7:45, čtvrtek, 3. září, přeji hezké ráno, doufám, že máte fajn chvilky, že jste dnes vstali správnou nohou. Za malou chvíli Juraj Kukura, písnička Sexem, Sexem. Hezké ráno nám od Řípu, z mě těše přeje paní Dáša, která hlásí 14 stupňů, dodává, že bude krásně pod mrakem, 13 stupňů nám hlásí paní Vlaďka z Jemnice a také se ozval pan Zbyněk, který hlásí polojasno v Jemnici a 14 stupňů. Moc děkuji za spolupráci, opět si toho vážím a zajímá mě, co vy ostatní. Do jakého rána jste se probudili? Číslo k nám je 734-787-981. Napsat můžete buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMSku. Za 2 minuty, 7:45.
1: Dnes na českém Impulzu.
0: Marnivá sestřenice, ne moje, jo? Je to název písničky v podání Jiřího Suchého a právě ta skladba bude v naší čtvrteční ranní Impulzovic krabičce, více prozradí Petr Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní typy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. No a samozřejmě nabídneme také naše ranní téma, to se ponese ve znamení návštěv. Zajímá mě, co vy a návštěvy, ať už ty plánované, nečekané, nebo ty, na které se těšíte celý týden. Máte je rádi, jak to u vás doma chodí, jezdíte na návštěvy rádi, nebo jste ten typ, který raději zve k sobě, co u vás nesmí chybět v rámci občerstvení. Zažili jste někdy nějakou jako nečekanou návštěvu, která přišla jako echt v nevhod? 604-111-211, to je číslo k nám, první reakce, komentáře. Zhruba za takových 5-6 minut, máme za minutu 7:45. A teď už Juraj Kukura, písnička Sexem, Sexem.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 3. září, kolega Vítek Zábranský chystá zprávy na 7:30, do té doby muzika let 60. až 80. a také naše ranní téma. My se dnes bavíme o tom, co zná úplně každý, návštěvy, ty plánované, ty nečekané a ty, na které se těšíte celý den. Máte rádi návštěvy, jak to u vás doma chodí? Jste typ, který návštěvy miluje a dveře má vždy otevřené, nebo potřebujete týden dopředu vědět, že někdo přijde? Co je u vás povinné občerstvení pro návštěvu? Dort, koláč, chlebíčky nebo prostě jen dobrá káva a srdečné přivítání. Zažili jste nečekanou návštěvu ve chvíli, kdy jste na ní vůbec nebyli připraveni. Jak to dopadlo? A co vy, jezdíte na návštěvy rádi nebo jste typ, který raději zve k sobě?
1: Samozřejmě lepší je čekaná návštěva než nečekaná, jelikož já musím mít, když přijde návštěva, tak s manželkou vždycky všechno musím mít nachystané. Tip-top předtím, nějaké občerstvení, pěkně naaranžované na stole. Jo, samozřejmě, když přijde nějaká nečekaná návštěva, tak vždycky se něco dobrého najde. Jo, ale už to není také prostě, že člověk si nepovykládá a tak, jo.
0: Chápu, ono to není pak takové jako načančané, že jo? Co vy a návštěvy máte rádi, jak to u vás doma chodí? Jezdíte na návštěvy nebo jste ten typ, který raději zve k sobě? 604-111-211, to je číslo k nám a teď už si hrajeme muziku let 60. až 80.
2: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Půl osmé Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 3. září, přeji hezké ráno, stále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí, číslo k nám je 734-787-981, určitě můžete napsat, buď to na náš WhatsApp, nebo poslat normální klasickou SMSku. Za malou chvíli Marie Rotrová, písnička Z kořápky ořechů, teď už ale kolega Vítek Zábranský, který sedí naproti mě. Vítku, ty pro nás máš zprávy, je to tvoje.
1: Pěkné ráno. V kaši pro batolata našli inspektoři v Brně nadlimitní množství karcinogenního toxinu. Policie chce obžalovat muže, kteří okradli ředitele IKEM při půjčování peněz. Jednání o rozpočtu budou pokračovat schůzkou Babiše s motoristy, kteří stejně jako SPD považují za příliš vysoký navrhovaný deficit 389 miliard korun. Americký herec a režisér George Clooney převzal při zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu Zlaté holva za celoživotní dílo. A tenisté Nikola Bartuňková, Karolína Muchová, Linda Nosková a Jiří Lehečka slaví postup v US Open. Plíšková v soutěži končí. A dnes bude oblačno, během dne ojediněle déšť nebo přehánky. Teď ráno a dopoledne bude přechodně ještě až polojasno. A nejvyšší teploty nejčastěji mezi 21 až 25 stupni. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek 3. září, na řadě naše impulzovec Krabička, Jiří Suchý, písnička Marnivá sestřenice a více už teď prozradí zpěvák ze skupiny Olympik Petr Janda. Za 7:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic Krabičky.
2: Na Suchým a Šlitrovej jsem byl poprvé v pražské městské knihovně na představení Člověk z půdy. Šli jsme tam s celou třídou z gymnázia. A pak v roce 63 nás Suchý v semaforu dokonce angažoval. Tam jsem viděl snad 50krát představení Jonáš a Tingle Tangle. Tak strašně se mi to líbilo. V té době už byla Marnivá sestřenice dávno hitem. Suchý totiž natočil už v roce 1960.

0: čtvrtek 3. září, přeji hezké ráno, blíží se nám 8. hodina, v celou zprávy, teď naše ranní téma, řešíme návštěvy, ty plánované, ty nečekané a i ty, na které se těšíte celý týden.
1: Já mám moc ráda návštěvy, vždycky mám co dát na stůl a mám uklizeno tak, že návštěva může přijít kdykoliv, ale nezapomenu na návštěvu, kdy přijel můj bratr se sestrou a se svými dvěma dceruškami. A tak jsme usadila, tak se ptám bráchy, co si dáš, kafe, pivo, čistý ponožky? Jemu tak jeli nepředstavitelně nohy. Nakonec šel do sprchy, potom nám ještě posekal i zahradu, šel do sprchy znovu, ale zůstali jsme až do rána.
0: Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. Co vy, máte rádi návštěvy, jak to u vás doma chodí? Jste typ, který návštěvy miluje a dveře má vždy otevřené? Nebo potřebujete týden dopředu vědět, že někdo přijde? Co je u vás povinné občerstvení pro návštěvu? Dort, koláče, chlebíčky nebo prostě jen dobrá káva a srdečné přivítání? Zažili jste nečekanou návštěvu ve chvíli, kdy jste na ní vůbec nebyli připraveni? Jak to dopadlo? A co vy, jezdíte na návštěvy rádi? Nebo jste typ, který raději zve k sobě? 604-111-211. Těšíme se na vaše další reakce a teď už si pojďme zahrát další hit let 60. až 80.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. V kaši pro batolata našla inspekce toxiny. Jeho nadlimitní množství odhalila v produktu značky Nature's Promise Bio v obchodě Albert v Brně. V kaši určené pro děti starší jednoho roku bylo toxinu 7x víc, než připouští předpisy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce okamžitě nařídila stažení produktu z prodeje a s obchodem zahájila řízení o pokutě. Spojené státy získají přístup k pětině venezuelské ropy. Tamní parlament obří energetický kontrakt s Washingtonem posvětil. Prezident Trump slaví uzavření největší dohody ve světové historii, která Americe otevírá cestu k masivním ropným rezervám.
2: Bílý dům získává významný podíl ve společném podniku, který ovládá venezuelská ropná pole na 100 let. Washington má garantované právo nakupovat surovinu za výrobní náklady. To má pomoci doplnit rezervy USA zasažené krizí na Blízkém východě. Američané budou také investovat do poničené infrastruktury ve Venezuele. Dohoda přinese významné finance i tamní vládě. Peníze pak budou sloužit výhradně humanitárním účelům. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Americký herec a režisér George Clooney má Zlatého lva. Ocenění získal při zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Na svém kontě má 2 Oscary. V hlavní soutěžní kategorii benátská přehlídka uvede 21 filmů. Další desítky snímků pak budou mít premiéru v jiných sekcích. Tenista Jiří Lehečka-Várý na US Open postoupil po třetí za sebou do třetího kola. Brita Samuela porazil ve 3 setech. Příště narazí na dvojnásobného grandslamového finalistu Řeka Tsitsipase. Do třetího kola postupuje i Karolína Muchová a Linda Nosková. V dohrávce prvního kola se dařilo také Nikole Bartuňkové. V soutěži naopak ve druhém kole skončila Karolína Plíšková. A dnes bude většinou oblačno, během dne se jména v Čechách objeví ojediněle déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, zdraví vás Adam Kuřica, čtvrtek 3. září, přeji hezké ráno, svátek slaví dámy se jménem Bronislava, pánové se jménem Bronislav, pozdravujeme a teď už Jana Kratochvílová, písnička V stínu kapradiny.

0: Minuta po čtvrt na devět, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké čtvrteční ráno. Já už tady jednou rukou šahám na náš mobil, kde máme WhatsApp rádia Český impuls, protože i vy nevím, na WhatsApp můžete poslat zprávu ohledně počasí a koukám, že je tam požehnaně. Dobré ráno z Neratovic nám přeje paní Eva, která hlásí zataženo 14 stupňů, také se nám ozval pan Vicky z Valmezu. Máme polojasno 14 stupňů, ale bude 25 stupňů, tak paráda. Všem přeji hezký a pohodový den. PS, hrajete super, s pozdravem Vicky. Tak dobré ráno i vám, pane Vicky. Moc děkuju za milá slova. Samozřejmě i nadále budeme hrát muziku let 60. až 80. Ivan Mládek, Ivo Pešák, písnička Prachovské skály. Ta bude následovat. A ještě koukám, že dobré ráno ze Čínska přeje pan Jiří, který hlásí 12 stupňů. Tak co vy ostatní, určitě můžete napsat na náš WhatsApp 734787981. Pokud byste WhatsApp neměli, tak nemusíte zoufat, klidně pošlete klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Pozor, fouká. Takovýto název dostala naše další ranní hudební dvojce. Nabídnu písničky S větrem. Jo? Více za malou chvíli, a to po půl sedmé, respektive takovou jako delší chvíli, jo? Ale ono to uteče, však to dobře znáte. Večerní program našeho rádia bude ve znamení country, folku a trampské muziky. Pokud se rádi zaposloucháte do těchto písniček, určitě si Rádio Český impuls nalaďte i po 19. hodině. Za co jste ve škole dostali první poznámku? Zjišťujeme na Facebooku Ráda Český impuls, tak můžete zazpomínat. Já jako nemusím ani dlouho vzpomínat, no to bylo vždycky jako za vyrušování, nekázeň, jo, zkrátka nějaké hlouposti, to bylo na denním pořádku mě. Tak za co jste dostali první poznámku vy? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Minuta po čtvrt na devět a teď už letní kino Prachovské skály, písnička, která zazněla ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Dobré ráno.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

Někdo ráčí kráčet brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Dobré ráno, blíží se nám 8:30. Za malou chvíli nabídnu další muziku let 60. až 80. a zpříjemníme si čtvrtek s datem 3. září. A den může zpříjemnit i dobrá návštěva, ať už ta plánovaná nebo ta nečekaná. My se dnes bavíme o tom, jestli máte rádi návštěvy, jak to u vás doma chodí. Jezdíte na návštěvy rádi nebo jste typ, který raději zve k sobě?
1: Já miluji návštěvy, mám je strašně ráda a je mi úplně jedno, jestli o ní vím dopředu, nebo jestli je to to překvápko.
2: Na to taky jednoduché pravidlo, když někdo zazvoní, oblíknu si bundu, pokud je to návštěva, kterou bych přijmul, tak řeknu, že jsem právě přišel, a pokud tu návštěvu nechci, no tak hrozně nutně musím okamžitě odejít, takže jo, pěkný den všem.
0: No tak to je opravdu fikané, taková až řekl bych jako česká švejkovina, jo, s tou bundou. Děkujeme za komentář, budeme si pamatovat. Co vy ostatní, máte rádi návštěvy, jak to u vás doma chodí, jste typ, který návštěvy miluje a dveře má vždy otevřené, nebo potřebujete týden dopředu vidět, že někdo přijde, co je u vás povinné občerstvení pro návštěvu? A zažili jste někdy nečekanou návštěvu ve chvíli, kdy jste na ní vůbec nebyli připraveni? Jak to dopadlo? 604-111-211, to je číslo k nám a teď už si hrajeme.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Tři minuty po půl deváté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 3. září, přeji hezké ráno. My si za malou chvíli poslechneme Petru Janu, písničku S láskou má svět naději. Teď už ale pojďme poslouchat kolegu Vítka Zábranského, který pro nás chystal, respektive nachystal nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě a je to tvoje.
1: Dobré ráno. Zpěvačka Dara Rollins a manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd jsou manželé. Šumperský soud bude znovu rozhodovat o propuštění doživotně odsouzeného trojnásobného vraha Heiny. Zakázku na provoz 6 základen letecké záchranné služby vypíše ministerstvo zdravotnictví v září. Thajsko zkrátí pro 60 zemí, včetně Česka, dobu bezvízového pobytu z původních 60 dní na 30. A fotbalisté Bohemians v dohrávce 4. kola první ligy remizovali s Jabloncem 1-1, Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0. A bude oblačno, během dne se zejména v Čechách objeví ojediněle déšť nebo přehánky, ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 21 až 25 stupni. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:03 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek 3. září, přeji hezké ráno, na řadě je naše hudební dvojce a ta dostala název Pozouv. Pozor, fouká, čekají nás písničky s větrem. Nabídnu Dalibora Jandu, skladbu Oheň, voda, vítr, která zazněla ve seriálu Bylo nás 6 a pak nás také nemine Uragán Valdemara Matušky. Za 8:45 přeji pohodové ráno.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letím.

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopytků s tou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem s tou zemí letím, jak uragán,

0: Zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek 3. září, blíží se 9. hodina, do zpráv celou, za malou chvíli muzika let 60. až 80. a teď už naše ranní téma. My se bavíme o návštěvách, řešíme ty plánované, ty nečekané a taky ty, na které se člověk těší celý týden. Mě zajímá, máte rádi návštěvy, jak to u vás doma chodí, jste typ, který návštěvy miluje a dveře má vždy otevřené, nebo potřebujete týden dopředu vědět, že někdo přijde, co je u vás povinné občerstvení pro návštěvu? Zažili jste někdy nečekanou návštěvu ve chvíli, kdy jste na ní vůbec nebyli připraveni a jezdíte rádi na návštěvy nebo jste ti, kteří raději zvou k sobě?
1: Ahoj, já mám ráda návštěvy, když odcházejí.
2: K nám svého času chodil jeden pán s manželkou, vždycky donesl láhev vína, ale když odcházeli, pán povídá, tu prázdnou láhev bychom si vzali, no tak jako záloha, že my si to vrátíme. No a pak přišli jednou, ta láhev se nedopila a když přišli na návštěvu za měsíc, tak pán povídá, no tak dopijeme tu láhev. No tak já nevím, jsme s manželem divní, že jsme na ní měsíc jenom nekoukali.
0: Takhle jste naprosto v normě, jo, jako v pořádku, ono něco bude nejspíš s tou vaší návštěvou. My pokračujeme v muzice let 60. až 80. Já ještě stále přeji hezké ráno.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Teploty budou jako na houpačce, po teplém závěru pracovního týdne se na začátku víkendu ochladí, po neděli ale znovu teploty porostou. Zítřek bude podle meteorologů nejteplejším dnem tohoto týdne, teploty se dostanou nad letní 25, na jižní Moravě můžou překročit i tropické hodnoty. Večer se ale od západu zatáhne a může pršet, začátek víkendu bude uplakaný na většině území, ojediněle se objeví také bouřky. Maxima se budou v sobotu pohybovat kolem 20, o něco tepleji bude hlavně na jihu a jihovýchodě. Noc na neděli bude chladná, teploty spadnou na 10 až 5 stupňů. Týden se rozloučí slunečným počasím a postupným oteplováním. Naměříme až kolem 25 stupňů. Podobný trend čekají meteorologové i v pondělí. Denní teploty postupně porostou, v dalších dnech by mohly znovu atakovat tropickou 30. Doživotně odsouzený trojnásobní vrah Jaroslav Hejna žádá o svobodu. O jeho žádosti na podmínečné propuštění bude dnes rozhodovat šumperský okresní soud. Muž dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Za mřížemi se dosud odpykal 22 let a 8 měsíců. Loni v únoru soud jeho žádost zamítl. Hejna poté neuspěl ani se stížností u krajského soudu. Thajsko chystá změny pro turisty. Od 15. září zkrátí pro 60 zemí, včetně Česka, dobu bezvízového pobytu z původních 60 dní na 30. Turisté si podle dřívějšího vyjádření thajské vlády budou moci pobyt jednou prodloužit, a to na základě uvážení imigračního úředníka. Důležitá Novoveská ulice v Ostravě je zpátky v provozu. Klíčovou spojnici obvodu Mariánské hory s centrem města silničáři opravili o 2 měsíce rychleji oproti původnímu plánu. Její uzavírka citelně zatěžovala řidiče i městskou hromadnou dopravu.
2: Firma Ostravské komunikace původně naplánovala opravu do 5 etap, v létě se je ale podařilo zkrátit na 3. Silničáři stihli vozovku odfrézovat, vyměnit konstrukční vrstvy, včetně odvodnění komunikace, a nahradili i nevhodný zásypový materiál nad vodovodním potrubím a kanalizací. Hotový je také nástřik vodorovného dopravního značení. Původně se měla Novoveská otevřít až koncem listopadu. Díky silničářům se už ale na začátku školního roku ostravským řidičům výrazně ulehčilo každodenní dojíždění. Eva Panošová, Ostrava.
1: A na závěr zpráv se ještě vrátíme k počasí. Dnes bude na obloze hodně mraků, během dne se zejména v Čechách objeví ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 na jihu Moravy až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica přeje hezké čtvrteční dopoledne, 3. září, a teď už Michal Penk, písnička Odpuste nám.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí, už nikdo nedívá.

dne večer, to už jsem skoro spal. Když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj.

Škůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Minuta po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 3. září, přeji hezké dopoledne. Na Facebooku zjišťujeme, za co jste ve škole dostali první poznámku. Tak já už koukám do komentářů. Paní Pavlína Vašková píše, propadá záchvatu hysterického smíchu, který ruší při vyučování. Vyhozena za dveře a tam se to rozjelo ještě více. Paní Jiřina Lukášová píše, vyrušuje při hodině, pak ještě zamkla učitele v dílně. Paní Jitka Vychodilová píše, za to, že jsem zdrhla od zubaře, už je to 65 roků, pozdravujeme i paní Jitku. No a koukám, jestli tam nemáme nějakého pána, který by taky tak nějak zlobil, ale zatím nám to komentují vesměs samé dámy. Tak koukám teď ještě pan František Plachý píše zapovídání při hodině. Tak to je taková ta klasika. Za co jste ve škole dostali první poznámku vy? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 2 minuty po 9:45. Za malou chvíli Helena Vondráčková, písnička pátá, která zazněla v muzikálu, ve filmu, chcete-li, Rebelové.
1: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

jsem dlouho.

0: Půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. My si dále samozřejmě budeme hrát muziku let 60. až 80. Viktor Sodoma, písnička Halo děťátko. Také si na své přijdou příznivci Petra Kotvalda, čeká nás skladba Milujeme se čím dál víc. Teď už ale Marcela Holanová, skladba Cesty lásek. Půl desáté, přeji hezké čtvrteční dopoledne.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 10. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Jirka Korn, písnička Jednou hůř, jednou líp. Ráno jsme se společně bavili o návštěvách, řešili jsme, že jsou plánované, nečekané a taky ty, na které se člověk těší třeba celý týden, celý měsíc. A já jsem se ptal, máte rádi návštěvy? Jak to u vás doma chodí, když přijde návštěva? Jste typ, který návštěvy miluje a dveře má vždy otevřené, nebo potřebujete týden dopředu vědět, že někdo přijde? Co je u vás povinné občerstvení pro návštěvu? Zažili jste nečekanou návštěvu ve chvíli, kdy jste na ní vůbec nebyli připraveni a jak to dopadlo? A jezdíte na návštěvy rádi nebo spíš rádi zvete přátele k sobě?
1: U nás se dřív dveře netrhly. Pořád jsme měli nějaké návštěvy, ale s manželkou jsme si vyměnili byt, nebo respektive jsme si koupili nový byt v roce 2017. Nikoho jsme nepozvali a máme naprosto nádherný klid, protože nikdo pořádně neví, kde bydlíme. A když se chtějí sejít, no tak navrhneme nějakou místní hospůdku.
2: Já mám příchozí návštěvy rád, ale ještě mám radši ty návštěvy, které vědí, kdy odejít. Tak hezký den.
3: Já miluji návštěvy, mám je strašně ráda. A je mi úplně jedno, jestli o ní vím dopředu, nebo jestli je to to překvápko.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil radě.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

Jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu. Jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Inspekce varuje před požitím rýžové kaše pro děti. Konkrétně se jedná o produkt s jahodami a malinami značky Nature's Promise Bio určen pro děti od 1 roku. Důvodem je 7násobné překročení maximálního limitu pro přítomnost alfa toxinu. To je nebezpečná látka, která může podporovat vznik rakoviny a jiných zdravotních problémů. Inspektoři odhalili potravinu v Albertu v Brně. Okamžitě nařídili stažení produktu z prodeje a s obchodem zahájili řízení o pokutě. Trpělivostí se musí obrnět řidiči v Trutnově. Dopravní omezení na ně dnes a zítra čekají kvůli opravě zřícené nábřežní zdi na Úbském nábřeží. K jejímu sesunu s kamenným sloupkem došlo 26. srpna. Ve špatném stavu je zeď delší dobu. Jízdní pruhy na Úbském nábřeží jsou zúžené. Auta se mohou pohybovat rychlostí 30 km v hodině. Vozidla nad 3,5 tony mají s výjimkou autobusů zákaz vjezdu. Incidenty v Německu bere premiér Andrej Babiš velmi vážně, podle něj se musí důkladně vyšetřit. Německé úřady je otevřeně spojují se sabotážní činností Ruska. Babiš tvrdí, že Česko je připravené spolupracovat s Německem a dalšími partnery. Také podle jeho slov podporujeme veškerá nezbytná opatření k posílení společné bezpečnosti.
2: My jsme určitě v kontaktu s Německem i po linii ministra zahraničních věcí. Vyjadřujeme samozřejmě solidaritu. Všechny ty incidenty se musí samozřejmě vyšetří, takže jsme v kontaktu s našimi spojenci.
1: Premiér dodává, že musíme být obezřetní i u nás doma. Minister zahraničí Petr Macinka bude chtít do zjištění Německa ohledně tamních incidentů jednat v příštích dnech s českými zpravodajci. Fotbalisté Zbrojovky pokračují v krasojízdě. V domácí dohrávce 4. kola první ligy porazili Hradec Králové 1-0. Brněnský nováček bodoval v 5. z dosavadních 6 zápasů. Po 3. za sebou v nejvyšší soutěži zvítězil a v neúplné tabulce se posunul na 2. místo o bod za pražskou Slávii. Otroci jsou 10. k dobru mají ještě utkání s Plzní. Další včerejší dohrávce Jablonec remizoval s pražským týmem Bohemians 1-1. A dnes bude většinou oblačno, během dne se zejména v Čechách objeví ojedinělé déšť nebo přehánky a teploty se budou pohybovat kolem letní 25. Ze zpráv vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne a teď už muzika let 60. až 80. Lešek Semelka, písnička Jména.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky. Na nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až

poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji poklidné čtvrteční dopoledne do 10:30. Karel Gott, písnička Cestu znám jen já. Dnešní díl pořadu Máme Česko rádi nám představí hrad Hartenštejn v západních Čechách, který se svého času dal koupit za 500. Ano, slyšíte dobře. Detaily o 10:30. Teď už tady na Rádiu Český Impuls mistr Karel Gott.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český Empul se přeji hezké dopoledne, čtvrtek, 3. září, naše další hudební dvojce nabídne písničky Valdemara Matušky, více prozradím, po 10:30. Teď už ale pořad máme Česko rádi, Hana Kracíková se nám hlásí ze západních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Naše kroky dnes zamíří do Karlovarského kraje. U obce Bochov, asi 16 kilometrů jihovýchodně od Karlových Varů, leží zřícenina hradu Hartenštejn. Jeho jméno vám možná nic neříká, přesto jeho význam přesahuje rámec Čech. Ale o tom nám už víc poví zapálený turista Mirek Tausik z Klubu českých turistů Praha. Dobrý den, Mirku, tak co je na hradu tak zajímavého?
3: Tak dobrý den všem upřímačům. Hrad Hartenštejn nechal postavit v polovině 15. století Jindřich z Plavna na vrcholu osamělého kopce a měl sloužit především jako vojenský opěrný bod. Při jeho stavbě využili tehdy všechny vojenské novinky. Měl tak velice promyšlený dělostřelecký obranný systém s takzvanými bateriovými věžemi a tím vynikal nad ostatními.
2: Takže byl ve své době nedobytný?
3: No to se můžeme jen domnívat. Podle dostupných informací nebyl nikdy dobýván, takže systém vlastně nikdo v praxi neprověřil.
2: Já se o Hartenštejnu dočetla, že jeden z posledních majitelů Antonín Hladík prodal spustní hrad pošmistrovi z Bochova a ten hrad proměnil v kamenolom na stavby domů ve městě. Je to pravda?
3: To bývá častý osud hradních zřícenin. Hartenštejn poté ale v roce 1927 koupilo město Bochov a považte za 500 korun. Zříceninu začali bochovští částečně rekonstruovat, obnovu ale zastavila samozřejmě druhá světová válka. Ale v roce 2006 se začalo zase pokračovat v opravách.
2: Návštěvníci se díky tomu dnes dostanou na jednu z bateriových věží, Karlovarskou věž, a ta slouží jako rozhledna. Zřícenina je přístupná celoročně a klíče od věže si půjčují od dubna do října proti záloze 200 korun v informačním centru města Bochov anebo v radničním sklípku v Bochově. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: O 4 ráno, nebo víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průd.

0: Plus Radio pro radost ze života. Blíží se nám 11. hodina, čtvrtek 3. září. Představte si, že 3. září roku 1986 televizní noviny odvysílaly reportáž o emigraci zpěváka Valdemara Matušky. Ten požádal o politický azyl ve Spojených státech. Den předtím si Valdemar postěžoval Hlasu Ameriky, že v Československu nemohl svobodně tvořit. A v rámci této příležitosti jsme si pro vás do Hudební dvojce přichystali písničky právě Valdemara Matušky. Nabídnu skladbu To všechno odnést čas a pak nás nemine nahrávka Růže z Texasu. Já jsem Adam Kuřica, pro dnešní den se loučím, za sebe vám přeji hezký čtvrtek, nadále si ho užijte s rádiem Český impuls. Dále se na vás těší můj milý kolega Ludvík Pospíšil a já se to s vámi střihnu zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby se opatrujte. Naslyšenou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hudební dvojice
5: aneb jako

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Kyberšmejdi používají nový trik. Podvodníci při telefonátech napodobují pracovníky bank a snaží se lidi přesvědčit k instalaci škodlivé aplikace. Kyberšmejd argumentuje zpravidla bezpečnostními důvody. V podstatě jde ale o škodlivý software, který umožňuje další část útoku. Upozorňují na to Novinky.cz s odkazem na odborníky. Takzvaný malware následně dokáže v reálném čase přeposílat komunikaci mezi bezkontaktní platební kartou a telefonem. Útočník pak může kartu použít k platbě, i když ji má její majitel stále u sebe. Podle odborníků všechno začíná u samotného telefonátu. Pokud volající tvrdí, že je bankéř, je lepší hovor ukončit a banku kontaktovat samostatně přes oficiální číslo. Naprosto zásadní je pak neinstalovat do telefonu aplikace z neznámých zdrojů. V Německu řeší žhářský útok před sídlem technologické firmy. Ta dodává zboží i ozbrojeným silám. Závody má ve více než 70 zemí světa, jeden také v jihočeském Vimperku. Podle mluvčího zemského kriminálního úřadu policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Zadržela dva podezřelé Bulhary. Škoda podle ní vznikla jenom malá. Platy v Česku rostou. Ve druhém čtvrtletí letošního roku mzda činila průměrných 51 966 korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru přes 3100 korun. Výrazně si polepšili zejména zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti. Nás nejméně brali v ubytování a pohostinství. Spojené státy získají přístup k pětině venezuelské ropy. Tamní parlament obří energetický kontrakt s Washingtonem posvětil. Prezident Trump slaví uzavření největší dohody ve světové historii, která Americe otevírá cestu k masivním ropným rezervám, pokračuje naše americká zpravodajka Hedvika Miller.
2: Bílý dům získává významný podíl ve společném podniku, který ovládá venezuelská ropná pole na 100 let. Washington má garantované právo nakupovat surovinu za výrobní náklady. To má pomoci doplnit rezervy USA, zasažené krizí na Blízkém východě. Američané budou také investovat do poničené infrastruktury ve Venezuele. Dohoda přinese významné finance i tamní vládě. Peníze pak budou sloužit výhradně humanitárním účelům.
1: Hedvika Miller, díky za příspěvek a zprávy. Ukončíme počasím. Bude oblačeno až polojasno, během dne až zataženo a odpoledne čekají meteorologové od severozápadu, zejména v Čechách místy přehánky. Večer budou srážky ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 11. hodině. Krásné dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a tohle je Linda a Pavel. Kdo nespívá, nemá

0: Na Českém impulzu dospíval Jiří Štědroň, to byla Barbara, no a za chvíli Iveta Bartošová, Karel Černoch, máme tu další dobrý den. Pořád ještě promítá naše letní kino, počasí tomu přeje. No a co nás čeká dál? Luděk Sobota se chce rozvést. No a my můžeme zjistit podrobnosti, a to odpoledne přesně ve 16:45 tady na Českém impulzu.
1: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: A raz, dva, tři, 4,21. Lalala.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Za chvíli Marcela Holanová, Já jsem tvá stála. No a taky pro vás chystáme písničku z Impulzovic krabičky a Petra Janů tentokrát sáhne po vlastní písničce. Která to bude, tak to uslyšíte krátce po 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik skupina Olympic na českém Impulzu. Už chystáme zprávy na 12. Do té doby ještě stihneme písničkou z Impulzovic krabičky. To je vždycky příležitost dozvědět se něco navíc o písničkách, které hrajeme. Petra Janů tentokrát uvádí svoji písničku Stůj.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do Kick přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKick. Kick, víc než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Mám moc ráda filmové a muzikálové melodie a píseň Stůj je obojí. Je to ústřední melodie z filmového muzikálu Fame, česky Sláva. Kdyby bylo po mém, byl by to snímek, který by měl mít povinný pro všechny studenty uměleckých škol. Protože je mimo jiné o tom, že chce-li člověk uspět v umění, ano, nakonec i v životě, musí být oddaný tomu, co dělá. A tahle česká verze vyšla jen na singlu, které se tenkrát moc neprodávaly. Ale ku podivu tahle verze Fame se hodně hrála jak v rádiu, tak na diskotékách a patří k mým nejúspěšnějším písním dodnes.

počtu kapesníků, na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

konečně si ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben.

Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Hezký den. Česku se daří plnit zásobníky s plynem. Na začátku září jsou naplněné téměř ze 70%. Česká republika tak pro toto období splnila průběžné cíle Evropské unie. Zároveň jsou ale zásoby o něco nižší než v předchozích letech. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a také Energetického regulačního úřadu. Podle ministerstva by navzdory pomalejšímu plnění mělo být plynu pro nadcházející zimu dostatek. Muž na ubytovně v pražském Hloubětíně v noci bodl partnerku. Ta zraněním podlehla. Agresora policie zadržela. Policie pokračuje ve vyšetřování včerejší nehody vlaku s popelářským vozem. Ke srážce došlo na železničním přejezdu v okrajové části Prostějova. Policie se případem zabývá pro podezření z trestných činů obecného ohrožení a těžkého ublížení na zdraví spáchaných z nedbalosti. Řidič nákladního vozidla odvážejícího odpad podle policie nejspíš přehlédl osobní vlak, který na nezabezpečený přejezd přijížděl. Při nehodě se zranilo 8 lidí. Doprava na trati byla zastavená 6,5 hodiny. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekla, že vzniklá škoda je vyčíslená na víc než 8 milionů korun. Důležitá Novoveská ulice v Ostravě je zpátky v provozu. Klíčovou spojnici obvodu Mariánské hory s centrem města silničáři opravili o 2 měsíce rychleji oproti původnímu plánu. Její uzavírka citelně zatěžovala řidiče i městskou hromadnou dopravu.
4: Firma Ostravské komunikace původně naplánovala opravu do 5 etap, v létě se je ale podařilo zkrátit na 3. Silničáři stihli vozovku odfrézovat, vyměnit konstrukční vrstvy, včetně odvodnění komunikace, a nahradili i nevhodný zásypový materiál nad vodovodním potrubím a kanalizací. Hotový je také nástřik vodorovného dopravního značení. Původně se měla Novoveská otevřít až koncem listopadu. Díky silničářům se už ale na začátku školního roku ostravským řidičům výrazně ulehčilo každodenní dojíždění.
3: Dnes budou na obloze sluníčko i mraky, z těch může občas sprchnout. Večer má srážek ubývat. Naměříme do 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásné poledne, 3 minuty po 12. hodině. Michal David a Nonstop, to je první písnička dnešního odpoledne. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný čtvrtek.

0: Čtvrtek 3. září, svátek slaví Broňa. Říkám to záměrně, takhle bezpohlavně, prostě Broňa, protože svátek má Bronislav i Bronislava. A co dnes bude dávat televize, tak to se dozvíme přesně v 12:30 tady na Českém Impulzu. Televizní tipy chystá Alexander Hemala. No a z muziky právě teď můžu nabídnout holky z naší školky.
1: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu. Hned po půl to bude Věna Bartošová a Dotek lásky. No a právě teď budeme listovat televizním programem.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Když natočíte nový seriál, je samozřejmostí, že se dotyčná televize snaží propagovat ho za všech okolností, aby divák podlehl jeho kouzlu a od obrazovky se ani neodtrhl. Tak je to i s Božím plánem, který začal před 2 dny a dnes pokračuje druhou částí. V ní se opět setkáme se 3 celoživotními kamarády, kteří se navzdory rozvodům, novým láskám i malérům snaží nespřetrhat přátelství. Kde je Julie s otazníkem? To je název dnešní epizody ve 2020 na Nově. Na Primě kontrují též novým seriálem, ale dnes už pokračuje 83. částí. Filmaři hlásí návrat do malebného kraje podél Labe a propojují v něm osudy 3 rodin a zdá se, že ačkoliv ve středu dění je vyšetřování vraždy mladé dívky, nejde o klasický krimiseriál, ale hlavní důraz je kladen na mezilidské vztahy, generační střety a sílu komunity. Polabí 2015 televize Prima. Z Polabí na jih Francie se pak vydávají ti, co sledují francouzský seriál Inspektorka Candice Renoirová. Tady se bude vyšetřovat smrt dámy, jejíž nehybné tělo bylo nalezeno na dně lomu a vše nasvědčuje tomu, že nešlo o sebevraždu. Lež se vždy snaží napodobit pravdu, alespoň tak zní název dnešní epizody ve 2010 na ČT1. Přeji hezký večer.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost.

0: Polední program Českého Impulzu, za chvíli 13. hodina zprávy a teď Karel Gott bude zpívat texty Jiřího Štajdla. Nejdřív to bude písnička El Condor Pasa a potom Kávu si osladím. Před námi je Hudební dvojice.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Hudební dvojice
8: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Vykupování pozemků pro připravovanou severní část Pražského okruhu jde jako po másle. Ředitelství silnic a dálnic v něm pokračuje bez komplikací. Dosud do výkupů investovalo kolem 2 miliard korun. Celkově se částka může vyšplhat přes 10 miliard. Do konce roku chtějí mít silničáři pod palcem zhruba 80% pozemků mezi Ruziní a Březiněvsí. V podcastu Ředitelství silnic a dálnic to uvedl jeho generální šéf Radek Mátl. Zprovoznění severních úseků okruhu je podle dřívějších informací v plánu na rok 2031. Houby chtějí skropit víc. Naděje ale neumírá. Jan Borovička z České mykologické společnosti agentuře ČTK řekl, že deště z konce prázdnin trochu houby v růstu povzbudily a někde se objevily například žampiony. Podle Borovičky existuje šance, že se nějaká menší vlna hub objeví. Jaká bude situace dál, ale záleží na dalších případných srážkách. Pokud bude do konce týdne pršet znovu, mohlo by to vytvořit podmínky, aby začaly růst i tradiční jedlé houby, například hřiby nebo lišky. Borovička současně připomněl, že situace není napříč republikou stejná. Podle čerstvé předpovědi meteorologů se má po teplém zítřku s víkendem mírně ochladit a měl by dorazit právě i déšť. V neděli a dalších dnech ale situaci znovu může změnit slunečno. Vsetín dokončil svůj moderní dopravní uzel. Posledním dílem do celého komplexu je podle našeho zpravodaje Jana Čady nové autobusové nádraží. Honzo, hezký den.
2: Hezký den přeji, my jsme Valaši, jedna dopravní rodina. Nové autobusové nádraží je posledním dílem velké 4miliardové investice. Investory jsou stát, evropské fondy, kraj i město. Novotou tak voní železniční stanice, autobusové nádraží, ale také inovované prostory v širokém okolí. Nová je rovněž nákupní galerie nebo bytový komplex po Valašsku. Palec nahoru a šťastné cesty.
1: Hokejisté Pardubic baží po obhajobě titulu. Do nové extraligové sezóny vstupují s cílem, který se v historii Dynama ještě nikdy nepovedlo splnit. Nejvyšší tuzemskou soutěž ovládlo 7x v historii, nikdy ale 2x za sebou. Z majitele hokejových Pardubic Petra Dětka čiší sebevědomí.
3: Už nám nikdo nebude říkat, čekáte na titul, máte drahý tým. Už to je za námi, dokázali jsme to a teď to budeme posouvat a dál a ty kluci a všichni jsou hladoví po dalším úspěchu a kvůli tomu to děláme.
1: Základní kádr Pardubic zůstává téměř stejný jako v loňské sezóně. Chybět v něm bude jen obránce Libor Hájek, který se pokusí prosadit v zámořské NHL. Od severozápadu se dnes můžou zejména v Čechách místy objevit přeháňky. Večer má srážek ubývat. Naměříme mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tolik zprávy ve 13 hodin. Dobré odpoledne, přeje Ludvík Pospíšil. No a zpívat bude Lenka Filipová. Částečné zatmění srdce.

nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Cozzi na motorce.

inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

0: Kamélie dospívaly na českém Impulzu, za chvíli písnička z filmu Pupendo, kde jsou ta rána stříbrná. Zpívat nám bude Václav Neckář v našem letním kině. Podle čeho dostalo název americké město Memphis? Je to podle metropole starověkého Egypta? No tak to zjistíme od našeho cestovatele Jirky Kolbaby, a to přesně v 1:30 tady na českém Impulzu.
1: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Odpoledne na Českém impulzu. Linda a Pavel pro nás mají fantastickou radu. Po hlavě skočí jen tak. Celé si to můžeme poslechnout hned po našem cestování s Jirkou Kolbabou. Naším cílem je tentokrát americké město Memphis, které je spojeno se zpěvákem Elvisem Preslym. Ale náš cestovatel Jirka doporučuje i jiné turistické taháky.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Pro mě je Tennessee ještě spojeno s Cherokee Indiány, kteří tady kdysi žili, také s řekou Mississippi, která tudy protéká, a právě v deltě se nachází město Memphis. A já jsem ještě donedávna nevěděl, že město Memphis bylo pojmenováno po starověké egyptské metropoli na Nilu a bylo založeno v roce 1819. Také tady můžeme najít jednu z největších atrakcí, která vůbec ve městě je, a to je pyramida. Představ si, 32 patrová, 100 metrů vysoká pyramida, která zaujímá výšku 2/3 výšky Cheopsovy pyramidy v Gize.
3: Když tak procházíš ulicemi Memphisu, jaká na tebe padá atmosféra? Jak to tam tepe, jak to tam žije?
2: Tak to je město, které je opravdu v podstatě pod dojmem toho Elvise stále ještě, to tam je všechno cítit. Tou největší atrakcí je stále ještě na ulici Beale Street, když navštívíš studio Sun Records, kde on nahrával ty svoje písničky, a tam můžeš vidět i dodnes ještě propriety, které tam po Elvisovi zůstaly. Já bych připomněl ještě Main Street, což je ulice, která je právě blízko pyramidy. Je to taková pěší zóna, kde jsou dlážděné chodníčky, moderní vodotrysky, sochy, kavárny. Je to město, které žije poměrně klidně. Kdysi to bylo velmi provinční město, které žilo víceméně z zemědělských aktivit ze svého okolí. Dneska je to město, které nejvíce žije z toho, že lidé navštěvují Graceland, Meku Elvise Presleyho. Možná by stálo také za to připomenout, že Memphis je považován za město, které dalo světu barbecue, že je to kulinář Meka USA a že tady se dělají nejlepší barbecue.
3: Memphis, Tennessee, tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci musí,

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: odpolední program Českého Impulzu ve čtvrtek 3. září. Před námi je hudební dvojice, tentokrát s podtitulem Pozor fouká, aneb písničky plné větru. Dalibor Janda zaspívá Oheň, voda, vítr a potom přijde Valdemar Matuška, tam ten vítr bude mít ještě pořádnou rychlost, bude to uragán.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Hudební dvojice
6: aneb 1 plus 1.

jako huragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí

zvedá kdyby ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán,

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Sériový vrah z Písecka odsouzený na doživotí ve vězení zůstane. Žádost Jaroslava Hejny o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Podle soudce Miloše Kubíčka hrozba pro společnost trvá. Odkázal se i na znalecké posudky. Rozhodnutí soudu není pravomocné a obhájce si podal stížnost. Doživotní trest Hejnovi uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23letý vrah se stal v té době v Česku nejmladším doživotně odsouzeným. Hejna dostal doživotí za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si zatím odpykal 22 let a 8 měsíců. Letošní plánovaný schodek státního rozpočtu se nejspíš podaří dodržet. Ten činí 310 miliard korun. Že se ho povede nepřekročit, si myslí Národní rozpočtová rada. Plnění rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Na konci srpna činil schodek zhruba 186 miliard korun. Oproti červenci se prohloubil o 10 miliard. Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán. Má za úkol vyhodnocovat, jestli stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti, jak je stanovuje zákon. Zanedbané okolí horního nádraží v Karlových Varech se mění. Rumiště na Bohatické skále se díky dobrovolníkům proměňuje na park. Hlavním lákadlem se podle našeho zpravodaje Dušana Valenty stane dětská železnice. Hezký den, Dušane.
2: Zdravím z Varů. Několik kontejnerů odpadu, pokácení náletových dřevin a houští a terénní úpravy. To všechno už dobrovolníci ve spolupráci s Lázeňskými lesy udělali. Chtějí, aby se Rumiště u horního nádraží proměnilo v originální park s dětskou železnicí. Koleje vedou velice členitým terénem. Kdo to tu zná, ví, že jde o část svahu. Nádraží vznikne pod skálou a depo pro zmenšené vlaky bude mít vyhlídku na centrum Varů. Dobrovolníci věří, že všechno potřebné stihnou udělat do jara.
1: Zemřela americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinemová. Bylo jí 92 let. Úmrtí feministky dnes oznámila její nadace na Instagramu. Steinemová patřila mezi zakladatelky jednoho z prvních feministických časopisů, který se prodával po celých Spojených státech. Velkou část života strávila na cestách jako aktivistka, přednášela ve vysokoškolských kampusech, v komunitních centrech a promlouvala na demonstracích. Zítra má být zpočátku mraků víc, ojediněle i přeháňkových, postupně bude oblačnosti ubývat a hlavně na jihu se může skoro vyjasnit. Na sever Čech později dorazí déšť a výjimečně i bouřky. Naměříme kolem 27 stupňů, na jižní Moravě bude až 31. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 14. hodině. Dobré odpoledne přeje Ludvík Pospíšil a zpívá Michal David. My máme

0: Na Českém impulzu zpěvák, kterého jsem svého času viděl vystupovat naživo, jako kluka, samozřejmě Pepa Melen. No a je pravda, že tenkrát to Pepu zrovna moc nebavilo. O to víc energie měli jeho rodiče. Co nás čeká dál? Za chvíli Petr Štěpánek, Nesměl Očko z pohádky Zlatovláska v našem letním kině. No a taky se podíváme v Máme Česko rádi na hrad Hartenštejn v západních Čechách, který se svého času dal koupit za 500. Jak je to možné? Tak to řekneme přesně v 14:30 na Českém impulzu.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

vítr z Vinicky šesténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou.

0: České písničky celý den vám hrajeme na Českém Impulzu. Hned po půl třetí to bude Rudolf Hrušínský, Šel jsem světem. A Hana Kracíková se nám hlásí ze západních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Naše kroky dnes zamíří do Karlovarského kraje. U obce Bochov, asi 16 kilometrů jihovýchodně od Karlových Varů, leží zřícenina hradu Hartenštejn. Jeho jméno vám možná nic neříká, přesto jeho význam přesahuje rámec Čech. Ale o tom nám už víc poví zapálený turista Mirek Tausik z Klubu českých turistů Praha. Dobrý den, Mirku, tak co je na hradu tak zajímavého?
3: Tak dobrý den všem u přijímačů. Hrad Hartenštejn nechal postavit v polovině 15. století Jindřich z Plavna na vrcholu osamělého kopce a měl sloužit především jako vojenský opěrný bod. Při jeho stavbě využili tehdy všechny vojenské novinky. Měl tak velice promyšlený dělostřelecký obranný systém s takzvanými bateriovými věžemi a tím vynikal nad ostatními.
2: Takže byl ve své době nedobytný?
3: No to se můžeme jen domnívat. Podle dostupných informací nebyl nikdy dobýván, takže systém vlastně nikdo v praxi neprověřil.
2: Já se o Hartenštejnu dočetla, že jeden z posledních majitelů Antonín Hladík prodal spustní hrad pošmistrovi z Bochova a ten hrad proměnil v kamenolom na stavby domů ve městě. Je to pravda?
3: To bývá častý osud hradních zřícenin. Hartenštejn poté ale v roce 1927 koupilo město Bochov a považte za 500 korun. Zříceninu začali bochovští částečně rekonstruovat, obnovu ale zastavila samozřejmě druhá světová válka. Ale v roce 2006 se začalo zase pokračovat v opravách.
2: Návštěvníci se díky tomu dnes dostanou na jednu z bateriových věží, Karlovarskou věž, a ta slouží jako rozhledna. Zřícenina je přístupná celoročně a klíče od věže si půjčují od dubna do října proti záloze 200 korun v informačním centru města Bochov anebo v radničním sklípku v Bochově. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Čtvrteční odpoledne na Českém Impulzu, za chvíli 15. hodina se zprávami, no a právě teď písnička z Impulzovy krabičky, tentokrát vybírá a taky komentuje Pavol Habera. A bude to skupina Katapult, půlnoční závodní dráha.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Keď som ja bol v puberte, tak sme sa spolu s kamarátmi zobrali a vyrazili sme z Brezna do Zvolena, čo je asi tak 60 km na koncert Katapultu. Konal sa v športovej hale, ktorá mi vtedy pripadala, že je strašne veľká, a keď tá trojica začala hrať, naskočila mi husia koža. Bol to jeden z prvých koncertov, ktoré som kedy videl, a ten rachot a síla rock'n'rollu po mne zanechali fakt nezmazateľný dojem. Dnes, keď sa vraciam do tej haly vo Zvolene, tak mi pripadá strašne malá, ale stále je v nej počuť, ako ten blondiák, fúzač a toliakohout za bubnami hrajú svoju polnoční závodní dráhu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Fixovat ceny energií je stále na místě. Doporučuje to analytička Kristýna Bayer. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala nejvýš za víc než 3 roky. Podle energetické analytičky za to může především nejistá situace v Hormuzském průlivu. Postupně se to začíná propisovat i do faktur domácností. Bayer tvrdí, že cena plynu a elektřiny může v dalších měsících růst, proto se vyplatí fixovat.
2: Pokud se podíváme na ceny plynu, jaké se prodávaly před rokem, jaké jsou nyní, tak ten rozdíl není až takový, jako když se podíváme na ty velkoobchodní ceny. To znamená, že ti dodavatelé v tuhletu chvíli ty ceny drží opravdu nízko a neodpovídá to té tržní situaci. Což znamená, že je otázkou času, než třeba právě ty koncové ceny budou muset zvednout.
1: Analytička také při změně tarifu doporučuje opatrnost před takzvanými energošmejdy. Důležité je podle ní si nabízené podmínky důkladně prostudovat. 9 zemí střední a východní Evropy si v otázce umělé inteligence podalo ruce. Budou spolupracovat ve využití AI, včetně budování AI gigafactory v regionu. Země v Praze podepsaly deklaraci. Na tiskové konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Vláda v červnu schválila podporu zapojení České republiky do evropské soutěže o vybudování velkého datového centra pro umělou inteligenci na českém území. Česko je podle Havlíčka připravené stát se lídrem v této oblasti a kolegům v ostatních zemích nabídnout kapacity. EZ karta se rozšiřuje. Lidé si v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví můžou nově zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok. Kromě očkování nově obsahuje i výsledky vyšetření. Do budoucna v ní pak budou možné e-žádanky. Novou verzi aplikace dnes ministerstvo představilo na tiskové konferenci. Aplikace čerpá data o výsledcích laboratorních vyšetření za posledních 5 let. U 13 hodnot ukazuje i jejich vyhodnocení. Zobrazuje také data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy z nemocnic, které už jsou do systému zapojené. Fotbalový útočník Tomáš Čvančara se vrací domů. Po 3 letech bude hrát v české fotbalové lize. Z německého Mönchengladbachu bude bývalý reprezentant do konce sezóny hostovat v Hradci Králové. Východočeský klub to uvedl na svém webu. Čvančara přestoupil do Gladbachu v létě 2023 z pražské Sparty a ještě 2 roky mu v Německu běží smlouva. V minulém ročníku hostoval nejprve v Antalyaspor a poté v Celticu Glasgow. Mraky zítra můžou být zpočátku i přeháňkové, postupně ale udělají prostor sluníčku, hlavně na jihu. Večer se bude na severu Čech zatahovat a později se tam místy přidají přeháňky, déšť a výjimečně i bouřka. Naměříme mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě může být až tropických 31. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Skupina Olympik, jasná zpráva, první písnička po 15. hodině. Dobré odpoledne přeje Ludvík Pospíšil.

0: Září na Českém Impulzu pořád ještě promítá naše letní kino. Za chvíli písničku ze seriálu Cirkus Humberto, bude to Krev toulavá a Karel Gott. A už za hodinu se potkáme s Luďkem Sobotou. Pozor, ten se chce rozvést. Víc uslyšíme přesně ve 16:45. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy s Alexandrem Hemalou na Českém Impulzu.
1: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG-21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.

0: poslouchat. Někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu hned po půl čtvrté Věru Špinarovou Píseň svou mi tenkrát hrál. No a taky pro vás chystáme pohled do dnešního kalendária. V tento den v roce 1986 televizní noviny odvysílaly reportáž o emigraci zpěváka Valdemara Matušky. Ten požádal o politický azyl ve Spojených státech. Den předtím si Matuška postěžoval v Hlasu Ameriky, že v Československu nemohl svobodně tvořit. No a my si právě Valdemara Matušku zahrajeme v naší hudební dvojici krátce po půl čtvrté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Odpolední program Českého impulzu, za chvíli 16. hodina, Cenky a vtipy a Alexander Hemala. Já Ludvík Pospíšil se na vás budu těšit znovu zítra po 11. hodině. No a teď si ještě společně zahrajeme písničky Valdemara Matušky v naší hudební dvojici. Právě v tento den, ale v roce 1986, tedy před 40 lety, po celém Československu prasklo, že Valdemar Matuška emigroval. My si hrajeme To všechno od dnes čas a Růže z Texasu.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Hudební dvojice
7: aneb jeden za 18, druhý bez

0: s kořicí. Ale hlavně...
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
2: Pěkné odpoledne. Španělská policie zatkla 35-letou Češku podezřelou z obchodu se zbraněmi. Zadržet se ji podařilo v regionu Valencie na jihovýchodě země. České úřady na ženu dřív vydali mezinárodní zatykač. K zadržení hledané ženy dopomohla náhoda. V provincii Alicante totiž někdo nahlásil hlasitou hádku v jednom z domů. Když na místo dorazila policejní hlídka, našla v objektu dva cizince, ženu a muže. Ti tvrdili, že šlo pouze o osobní spor. Po ověření totožnosti se ukázalo, že po obou ze dvojice probíhá mezinárodní pátrání. Žena skončila ve vazbě, kde čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. V případu smrti studenta potvrdil soud dvěma zdravotnicím podmínky. Tragédie se stala v roce 2023 při taktickém výcviku ve vojenském prostoru u Vyškova. Student prvního ročníku Univerzity obrany se zranil při nočním přesunu. Po převozu do nemocnice zemřel. Zdravotnice následně podle soudu při ošetřování chybovaly. Za usmrcení z nedbalosti dostali podmínky. Odvolací krajský soud v Brně dnes tresty oběma ženám potvrdil. Podle žalobkyně Jany Tronerové ale došlo u jedné z obžalovaných ke zkrácení podmínky ze 3 let na 20 měsíců.
3: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu, potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Ašmínové i Burianové, pouze změnil výrok o trestu u obžalované Burianové tím, že ji snížil, protože má za to, že proporcionalita mezi tresty nebyla dodržena.
2: Podle soudu bylo jednání zdravotnic chybné od samého začátku. Zraněného studenta vyšetřili jenom zběžně, případ nekonzultovali s lékařem a nepodali mu potřebné léky. Obě ženy vinu odmítají, jejich obhájkyně navrhovala zproštění viny. Obec Předslav na Klatovsku si od státu půjčila autocisternu na pitnou vodu. Bude ji využívat do října, než lidé sníží odběry. Předslav má sice dva vodovody napojené na vrty, v jednom je ale nadlimitní obsah uranu. Tuto vodu proto musí podle starosty Miroslava Krojcera ředit dovozem vody z druhého vrtu.
4: To je ten problém, že tady nejsme jediný. Tady v tom našem okolí, na Horožovisku, Pačijovisku, tak tam to podloží je celý prostoupený tím jako příbramsko-uranový dolů.
2: Bez cisterny by podle starosty Předslavy mělo 400 obyvatel jen užitkovou vodu a pitnou by obec musela nakupovat a vozit do vsi. Důvodem je také sucho, vody ve vrtech i studních ubývá. Argentinská fotbalová liga vzdá hold Lionelu Messimu. Ten začátkem týdne ukončil reprezentační kariéru. O víkendu se všechny zápasy argentinské ligy v 10. minutě přeruší a bude následovat minutový potlesk. Číslo 10 nosí totiž Messi na dresu. 39-letý Messi odehrál za Argentinu 207 utkání a vstřelil 125 gólů. V obou statistikách je národním rekordmanem. Zítra má být zpočátku mraků víc, ojediněle i přeháňkových, postupně bude oblačnosti ubývat a hlavně na jihu se může skoro vyjasnit. Na sever Čech později dorazí déšť a výjimečně i bouřky. Naměříme kolem 27 stupňů, na jižní Moravě bude až tropických 31. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Hezké odpoledne, přátelé, jsme tu opět s dvěma hodinkami vtipů, scének a vzpomínkových písniček. Tak pokud vás naladíme na tu správnou notu, pak budeme jen a jen rádi. No ale dnes slaví svůj svátek takové ty přerostlé domy. Ano, jedná se o den mrakodrapů, tedy staveb, které u nás, nevím jestli naštěstí anebo na smůlu, moc nerostou. Nicméně je obdivujeme pro jejich nebojácnost a do určité míry i vznešenost. Nejměstská architektura by měla být páchána s citem pro věc, no ale to nechme odborníkům na slovo vzatým, kteří vědí jak na to. Já jen vím, že paní Lenka Filipová krásně zpívá a podle názvu první písničky, že je zamilovaná.

0: Český impuls a ladit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Myslím si, že scénky, ve kterých hráli Miloslav Šimek a Luděk Sobota, jsou tak říkajíc nesmrtelné a ještě dlouho se jim budeme smát, protože nepostrádali vtip, humor a přitom nebyli sprosté, což už dnes je taková trošku výjimka. Nicméně Luděk Sobota si teď zahraje na chlapíka, který se chce dát rozvést, no a tudíž hledá právníka, který by mu s touto svízelnou, nelehkou životní situací pomohl. No a tím není nikdo jiný než Miloslav Šimek.
1: Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha?
2: No prosím, já jsem doktor Jiří Brejcha, co si
1: přijde? A vy jste doktor, ne, tak to ne, já potřeboval právníka.
2: No prosím, já jsem právník, já jsem doktor právník.
1: Aha, vy nejste přesýpky.
2: V žádném případě.
1: No to víte, já slyším doktor, ta hned myslím na nejhorší. Zdravíčko mám jen jedno, víte, musíme začukat.
2: No prosím, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal?
1: No já jsem k vám odporučený.
2: No od koho?
1: Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás baráku.
2: A Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec. No. Ano.
1: Bratranec?
2: Bratranec.
1: No že Brejch jste se 30 let neviděli.
2: No a pořád se mi to zdá málo.
1: To se dělá jedna krev a jedno tělo, takhle se nám otahovat.
2: No podívejte se, já se domnívám, že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy.
1: No to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje.
2: Jak tomu mám rozumět?
1: No pojď se, Jirko, asi tak.
2: No dovolte. Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného toho,
1: ale že? Ale Brejcho, čoveče, dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval vyhybky jinám. Vy to není hezký, kluci, pitomý, bláznivý, čoveče.
2: Já opravdu nechápu, co vám jde, pane.
1: Vy se zasekvíte.
2: Ale ne, já vám tak mě naznačuji, že jste do posud vůbec neuznal za vhodné se mi například představit.
1: Vy nemusíte naznačovat, to snad vy taky předpokládám, že mě znáte z televize, ne?
2: Televize, vy jste tu ctavý obliče, já si nespomínám.
1: Zpívá celá rodina.
2: Ale tam zpívá kde?
1: Rodina líbezných, já jsme tam byli, malá Věra, děda přijela
2: z domu. Nemusíte vypočítávat,
1: prosím. O hřebičku zahradnický, o ružičko voňavá.
2: Pane líbezný, nechte toho!
1: Vy jste byl v porotě?
2: Proč?
1: Pač oni taky říkali, abych toho nechal.
2: Se nedivím.
1: Ale stejně jsem byl nejlepší, teda z naší rodiny, víte? Sice jsme neuspěli.
2: Pane líbezný.
1: Počkej, fakulto, čoveče. Pravda je, že jsme dostali akorát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, tam z nás byly jenom burský hoříšky.
2: Pane líbezný.
1: Počkej, paragrafe. Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás.

0: Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš, jo? Jenom mám za to hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta, užij si to ve zdraví, no.
1: Tak tohle jste, pane Líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět.
0: Ty to nechceš.
1: V žádném případě.
0: Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdybys mě náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátké. Já mám školu života.
1: Já vás naposledy žádám, abyste opustil moji kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy.
0: Kdo hučel?
1: Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy.
0: Písemně?
1: Proč písemně? Snad jsme oba zde.
0: My jsme oba zde,
1: chle? Jistě.
0: Zde.
1: Zde.
0: Zde.
1: Zde.
0: No, to jsme. Aha. No, tak já jsem neprodleně tady hučel.
1: Ano.
0: Proto?
1: No proč?
0: Pro sebičí koť, protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že by se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést.
1: Rozvést? Jo. Tak, už teď jsem na straně vaší ženy, pane Líbezný.
0: To je ale zajímavý.
1: Proč?
0: Až já žádnou ženu nemám.
1: Nemluvte stále větší nesmysly, člověče. Přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést.
0: No jo, ale musím se oženit. Všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil.
1: No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci?
0: Jsem chtěl říci, že jsi měl důstojnickou promoci, ale nepovedlo se mi to, fakulto.
1: No tak prosím, tak dál. No. Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč.
0: Protože je to moderní.
1: Jsem moderní.
0: Všecko. A já jsem moderní člověk a já s ní nebudu ani minutu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní.
1: No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, no. Pane Líbezný.
0: No, já víš, to poznám já, až já to všude musím vykládat, až nikdo jiný to za mě neudělá. A já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám se ho.
1: No, to nebude asi inteligenci, no. Pane Plecitý.
0: A právě jak jsem taky čet kvůli, no, tomu,
1: ano, vy čtete taky.
0: Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky, v různých taky.
1: No co jste se dočet?
0: Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma, jak jsou ty dva
1: vždycky. No, manželé, no.
0: No, tyhle si dva. Takže ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vysloveně napsáno, musí být tahací.
1: Cože, člověče, tahací vztah. Co je to za nesmysl?
0: Je totiž tahací. Foukací.
1: Cože?
0: Harmonický!
1: Jistě. Jistě měl být.
0: A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán.
1: No to jsme slyšeli, prosím. No, to už bych
0: to máme, nezvěděl. Zpívá celá rodina.
1: To není pane...
0: O, zemíčku,
1: pane Líbezný.
0: O, růžičko, ona má! A ona?
1: A ona co?
0: Ona taky zpívá, už to není ono.
1: Proč?
0: Až ona mutuje.
1: Tak to ona mutuje.
0: Ona mutuje, no.
1: Jak je to možný?
0: No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650.
1: Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují v žádném věku.
0: Nemutujou, že
1: ne? No rozhodně ne.
0: No tak víte, tak já nemám ani jistotu, jestli je to vůbec ženská.
1: Prosím vás, pane Líbezný, to už jste poznali, máte před svatbou.
0: Jak to má podchytit tyhle si věci?
1: No třeba podle křestního jména. Jaké má vaše vyvolená křestní jméno?
0: Cože?
1: No jaké má vyvolená křestní jméno?
0: Vyvole?
1: Vyvolená, říkám vyvole.
0: A vyvolená. No, vyvolená má křestní jméno.
1: No, jaké?
0: No to právě nevím. No. Počkejte, já si vzpomenu. Já si vždycky, jo, ona má křestní jméno.
1: No?
0: Burián.
1: Burián, to je nějaký divný.
0: Ne, totiž Burián. Chci říct Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriána, až ona má taky takový knír, jako měl on.
2: Vaše vyvolená má knír jako měl Vlasta Buria. No to potom ale vůbec na děvče nevypadá.
0: Že ne?
2: No rozhodně ne.
0: No tak to se s ní rozvedu určitě. Přece nebudu žít s chlapem, kterýho jsem si do dneška ani nevzal.
2: No to je taky vaše jediné a možné řešení, pane.
0: Který?
2: No vy si prostě jednoduše Vlastu s knírem nevemete, tím automaticky odpadá rozvod.
0: No jo, vlastně, no, tak to je geniální.
2: No konzultace u no konce na shledano.
0: No. A co jsem dlužný?
2: Nic, prosím vás, jděte hlavně.
0: No, no ono stejně, to, co si jste mě dali, tak to je rada k nezaplacení. No, no. Takže stejně nejsem nic dlužný.
2: Ne, nic, no. Jděte.
0: To je pravda, tak já si tady nechám čepici, kalhoty, a si dám na ramínko a boty. No jistě, a přinesu si ložní prádlo a ručníky.
3: No počkejte, to přeháníte. A musíš... Snad tady nehodláte bydlet.
0: Že hodlám, fakulto.
3: No jakým právem?
0: Ty myslíš, že Vlasta mě teďka u sebe nechá, když si nás takhle parádně mezi sebou rozeštval?
3: No člověče, rozeštval.
0: Ty to tady musí vymalovat, tak já tady v tom šlinčíku s tebou nebudu tady.
3: Vždyť se mě žádá o radu,
0: či... No to se nedá nic dělat, to dá, co máš k večeři?
3: No nic, já jsem s ničím nepočítal.
0: S ničím nepočítal.
3: Já jste žil sám
0: dneska do dneška. Tě pomluvím, pojď se. Dneska půjdeme do bufetu na Busta a zítra něco uklohníš. Tak
3: pojď. To šílený.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: že za to může rock'n'roll, za maličkou chvíli vám svědectví podá Karel Zich a Čekej tiše, tak to už bude krásný, zastřený hlas Evy Olmerové na Českém impulzu, kde se právě k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let rádi vracíme. A pevně věřím, že vám tím děláme radost.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls. Sák, sáno.
1: Knihách vázaných kůži. Sák, sáno. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Ano, to bylo úžasné trio Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a Petra Janů, kteří si říkali svého času triky a pověry a především zpívali ty krásné lyrické italské písničky se skvělými a vtipnými texty. Ano, prostě Ital nezná ten zázrak. My se ale teď, přátelé, přeneseme na myslivecký bál, kde se Josef Karlík chystá vyhlásit výsledky tomboly. No a nemělo by nás asi překvapit, že vítězem se stane pan Vladimír Menšík, který nám mimo jiné také povypráví o tom, jaké vztahy má s režiséry, se kterými spolupracoval.
1: Vážení a milí, jako zlatý hřeb dnešního večera je losování tomboly. První, hlavní a zároveň jedinou cenu vyhrává číslo 12.
2: Tady!
1: Tak, tady máš!
3: No moment, co to je? No ne, já nebudu přestírat, že prostě to bylo domluvené, že vyhrajou první cenu, ale já zajíc jsem myslel ve Škrnová. Pasem. Ten sedlák mě podfoupáš, kde by mi napadlo, že tady už zajíci žádný takovýhle nejsou. To je podfuch. Dej mi to k těm ostatním darům tam. Ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě podfouk teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídal, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahral bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. Já pás ovce. Já pán, vy jste mě podfouk, pane režisére. Teď tohle je druhý podfouk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, paž my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to jamu. Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará Vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu, že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium, jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přespolní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel, půl hodinu. Tak pomalinku, až by si to odvykli ty lidi bývali. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Český impuls.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkné odpoledne. Česku se daří plnit zásobníky s plynem. Na začátku září jsou naplněné téměř ze 70%. Česká republika tak pro toto období splnila průběžné cíle Evropské unie. Zároveň jsou ale zásoby o něco nižší než v předchozích letech. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a také Energetického regulačního úřadu. Podle ministerstva by navzdory pomalejšímu plnění mělo být plynu pro nadcházející zimu dostatek. Vsetín dokončil svůj moderní dopravní uzel. Posledním dílem do celého komplexu je podle našeho zpravodaje Jana Čady nové autobusové nádraží. Honzo, dobré odpoledne.
2: Hezký den přeji, my jsme Valaši, jedna dopravní rodina. Nové autobusové nádraží je posledním dílem velké 4miliardové investice. Investory jsou stát, evropské fondy, kraj i město. Novotou tak voní železniční stanice, autobusové nádraží, ale také inovované prostory v širokém okolí. Nová je rovněž nákupní galerie nebo bytový komplex. Po Valašsku palec nahoru a šťastné cesty.
1: Případ vraždy malých dětí je pro porotu v americkém Massachusetts tvrdým oříškem. Ani po 5 dnech jednání se neshodla na verdiktu v ostře sledovaném procesu s Lindsay Clenciovou, která čelí obvinění z vraždy svých 3 dětí. Porotci se rozcházejí v tom, jestli je 36-letá žena trestně odpovědná. Obhajoba Clenciové nepopírá, že své děti uškrtila posilovacími gumami. Tvrdí ale, že ji k tomu vedla poporodní psychóza. Podle agentury AP má prokuratura ale za to, že věděla, co dělá, protože manžela poslala cíleně na pochůzky, aby na vraždy měla prostor. Mistrovství republiky v plážovém volejbalu bude nabité. Od zítřka se na šampionátu v pražském areálu Ládví sejde téměř kompletní domácí beach volejbalová špička. Mezi ženami budou o titul usilovat všechny 3 reprezentační páry, zatímco 2 nejvýše nasazené mužské dvojice, stejně jako na nedávném turnaji Pro Tour Futures v Brně, nastoupí v pozměněné sestavě. Kvůli zranění scházejí pouze David Schweiner s Tadeášem Trousilem. Turnaj vyvrcholí zápasy o medaile v neděli. Mraky zítra můžou být zpočátku i přeháňkové, postupně ale udělají prostor i sluníčku, hlavně na jihu. Večer se bude na severu Čech zatahovat a později se tam místy přidají přeháňky, déšť a výjimečně i bouřka. Naměříme mezi 24 a 29 stupni. Na jižní Moravě může být až tropických 31. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Druhou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se začneme, přátelé, legendární písní Michala Prokopa Kolej Yesterday. A pak už Zapláče baby, to už určitě poznáte, bas pana Petra Spáleného. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k písničkám, které nám dělaly radost už před 20 či 30 lety.

0: nám marodi dopochodovali, ano, tak to byl Jaromír Nohavica. No a my se teď budeme trošičku rozplývat, protože když člověk vidí čtyři novorozená koťátka, tak obvykle jdou všechny chmury a starosti stranou. Ovšem pozor, pokud tato koťátka nejsou zrovna vaše, protože v opačném případě ty chmury teprve začínají. O tom se přesvědčila v naší další scénce i Jiřina Bohdalová s Jirkou Brůdrem.
1: Tak co? Už?
2: Už.
1: A kolik?
2: Čtyři.
1: Čtyři, no já se zblázním. A jaký jsou?
2: Tři mourovatý a jedno černý.
1: Je, co budeme dělat?
2: Já nevím. Všichni známí už od nás koťata mají.
1: No přece nebudeme mít doma pět koček.
2: Marie, co budeme dělat? Přece nebudeme mít doma pět koček.
1: No to už jsem říkala taky.
2: No já to taky říkám.
1: Ale já to řekla první.
2: Jo, hádáním to nevyřešíme. Kdybych aspoň věděl, s kterým pacholkem to má.
1: Ale to bude určitě ten sousedův tlusťoch. Pořád jsem za ní les na naší zahrádku.
2: No, tak to je výborný. Pořád jsem za ní les no? A ty se na to klidně koukáš. Takovej blb nehezký.
1: Je, a co jsem asi tak měla dělat, prosím tě? Stejně by se mi slejzali za zády.
2: No, zel bych mu ty koťata zpátky přes plot, ať se tatínek stará.
1: No, ale to jsou řeči. Každý normální chlap by ty koťata jednoduše popat a utopil. Tohle, víš, tohle by udělal, ale normální chlap.
2: No jo, no, no. Slyším, nemusíš tyčet. A kdo je podle tebe normální chlap?
1: No, třeba náš soused.
2: No to... Jak to víš?
1: No, ten tyhle problémy s koťatama nemá.
2: No jo, no nemá, no protože má kocoura.
1: No to je teda, to je vtipný. Ten by je neměl, i kdyby měl kočku, to je tvrdý chlap.
2: Jo, to znamená, že já jsem jako měkota.
1: Ne, to znamená, že teď místo jedné kočky my jich budeme mít pět, protože ty je nedokážeš utopit.
2: No. To je dobrý. A proč je neutopíš ty?
1: Jo, proč já? Ty si o sobě myslíš, že jsi chlap?
2: Ne, dráždí mě pořád s tím chlapem.
1: Jo, tak, tebe dráždí slovo chlap, jo? No to chápu, to chápu.
2: Tak já podle tebe nejsem chlap.
1: Tak utop koťata.
2: Utop si je sama.
1: Já nejsem chlap.
2: Už tím zase začínáš.
1: Co už zas? Já jsem chlap nikdy nebyla. Za to ty jsi pěkná baba.
2: Jo. Baba nosí domů 4000 měsíčně. Dobrá baba, že jo?
1: No, ale hele, když to bereš takhle, tak jsem si mohla najít klidně babu, která mě bude nosit domů 5000 nebo 10.
2: Jo, tak no. Takovou babu bych moc rád viděl.
1: Aby ses nedivil, víš, o mně ještě pořád zájem, teda. O mně jo. Za mnou se ještě otáčejí i normální chlapy.
2: No teda, Marie, no to je úroveň.
1: No.
2: Já teda žasnu. Tak za tebou se otáčejí chlapy.
1: Já jsem řekla normální chlapy.
2: Jo.
1: Když už chceš po mně něco opakovat, tak to aspoň zopakuj správně. Takový jako ty se neotáčej.
2: No.
1: Už nemají začin.
2: No, čím dál líp. Ty ses teda vybarvila, to teda jo.
1: Hej, já už to mám dost.
2: To.
1: Ty dokážeš jenom křičet.
2: Kdo křičí? Ty křičí.
1: A volej bych nekřičela, když mám doma babu.
2: A co já? Já snad doma babu nemám?
1: Jestli já jsem baba, tak ty jsi dědek. A s pupkem.
2: Třeba s pupkem, ale zdravej a vůbec ne hysterický.
1: Je, ty že jsi zdravej, jo, ty hypochondře. Pořád jenom fňukáš.
2: Je, a můžeš

0: Kdy jsi mě viděla naposledy fňukat?
1: To nevím.
0: No?
1: Já ti to nepočítám. To už se počítat ani nedá.
0: Marie, poslouchej. Tohle není samo sebou, to... že takhle vyvádíš. Ale... Ty už jsi tady seděla takhle zaražená jako vidle v hnoji, ještě než se ty kočky narodily. Neříkej, že ne, že jo.
1: No jo.
0: Marie, že ty máš milence. Kdo to je? Mluv!
1: Nežvi na mě.
0: Ty na mě křičíš. Je,
2: tak já mám parohy.
0: No to je hrozný.
1: Ale prosím tebe, ty s tím naděláš řeči. No. Nějaký parohy, no.
0: No.
1: Když nemáš nic v hlavě, tak bys měl mít aspoň něco na hlavě.
0: Marie, řekni mi, takže ty nemáš...
1: Mám.
0: Co?
1: Mám narozeniny. A ty jsi na to jako vždycky zapomněl.
0: Je.
1: Akorát mě dokážeš naštvat, to jo.
0: Narozeniny, jo, no, pane, jo, ale já jsem...
1: Ale pěkný tak... narozeniny. V loni nic, letos nic.
0: Počkej, počkej, neříkej, že letos nic. Neříkej, že letos nic. Neříkej.
1: Ne, miláčku, ty něco jako pro mě máš opravdu. No, jo,
0: jo,
1: co?
0: Jo, ale...
1: Máš, jo?
0: Nesmíš se na mě zlobit.
1: Ale co bych se na tebe zlobila?
0: Slib mi, že se na mě nebude zlobit.
1: Ale no, tak bych se mohla, milunka, zlobit.
0: Ne.
1: Tak ty si na mě nezapomněl.
0: No,
1: no to víš, že se nebudu zlobit.
0: Já
1: ti dám pušu.
0: Tak já ti dám, dám ti k narozeninám ty koťata.
1: Tak já ti děkuju. Tak já tu pusu dám sousedovi Skocourovi.
3: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: alchymistu se za maličkou chvíli promění Jiří Schellinger, ale až poté, co si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Když natočíte nový seriál, je samozřejmostí, že se dotyčná televize snaží propagovat ho za všech okolností, aby divák podlehl jeho kouzlu a od obrazovky se ani neodtrhl. Tak je to i s Božím plánem, který začal před 2 dny a dnes pokračuje 2. částí. V ní se opět setkáme se 3 celoživotními kamarády, kteří se navzdory rozvodům, novým láskám i malérům snaží nespřetrhat přátelství. Kde je Julie s otazníkem? To je název dnešní epizody ve 2020 na Nově. Na Primě kontrují též novým seriálem, ale dnes už pokračuje 83. částí. Filmaři hlásí návrat do malebného kraje podél Labe a propojují v něm osudy 3 rodin a zdá se, že ačkoliv ve středu dění je vyšetřování vraždy mladé dívky, nejde o klasický krimiseriál, ale hlavní důraz je kladen na mezilidské vztahy, generační střety a sílu komunity. Polabí 2015 televize Prima. Z Polabí na jih Francie se pak vydávají ti, co sledují francouzský seriál Inspektorka Candice Renoirová. Tady se bude vyšetřovat smrt dámy, jejíž nehybné tělo bylo nalezeno na dně lomu a vše nasvědčuje tomu, že nešlo o sebevraždu. Lež se vždy snaží napodobit pravdu, alespoň tak zní název dnešní epizody ve 2010 na ČT1. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze

0: Libuše Roubichová je už mnohá léta nedílnou součástí banjo bandu Ivana Mládka a svými výstupy dovede krásně bavit publikum. Tentokrát přichází s monologem o setkání po letech. No ale jak se zdá, nejedná se o abiturientský večírek v tom pravém slova smyslu. Konečně poslechněte si paní Libunu, jak se jí v souboru říká, sami.
1: Dobrý večer, jmenuji se Libuna
2: a přišla jsem vám říci, jak jsme si i my s holkama udělali sraz po 15 letech, jo.
1: No když ho mohli mít i naše blbý inženýrky, i ty naše blbý maturantky, tak proč bychom si ho nemohli udělat my tři, co jsme vyšli už v 7. třídě? Luna. Já se za to nestydím, že mám jenom 7 tříd, že neumím moc dobře počítat a že neznám žádný cizí jazyky. Teda umím jenom trošku polsky, ale to jenom ty nejdůležitější slova, jo? Třeba jak se řekne polsky slipy. Lutáška na šáška. Nikdy jsem se ve škole moc dobře neučila, ale jsem zase šikovná na jiný věci, jo? No víte, ženský, na který? Ty jsou stejně nejdůležitější. Co pak jste někdy slyšeli, že by nějakýmu chlapovi šlo o chytrou ženskou? Že by třeba nějaký chlap řekl, včas jsem potkal na Václaváku ženskou, Ježíš, ta byla chytrá. Nebo včas jsem byl na Nuda pláži, tam bylo chytrých ženskej. No tak vidíte, že ty šprťonky dělali ty diplomy stejně úplně zbytečně.
2: No tak jsme se sešli tři, jo.
1: Má Runa, já Runa a já Libuna.
2: Dali jsme si sraz v Praze na hlavním nádraží v bufetu.
1: No to víte, vypili jsme tam každá 10 piv.
2: Teda to desátý už jsme do sebe nemohli dostat, tak jsme si ho aspoň nalili na obličej. A vyrazili jsme zádi do města.
1: Řekli jsme si, že půjdeme na nějakou dýzu a že tam zbalíme nějaký bohatý chlapy, že jo?
2: No čemu se smějete, slečno?
1: Vy jste snad někdy někam vyrazila a říkala jste si, kéž bych tam tak zbalila nějakýho chudýho chlapa.
2: To by bylo krásný. Bydleli bychom krásně pod mostem. Krásně bychom neměli co žrát. Naše děti by chodili krásně bosy žebrat. To jste si určitě neříkala, že ne?
1: Tak vidíte, že jste taky na prachy, jo.
2: Tak se mi píše, nesmějte. No tak jsme dorazili s holkama na tu dýzu, no byla to nějaká nobl dýza, jo. Marunu a Jarunu tam ani napustili. Mně se teda dovnitř podařilo proklouzout, ale nikdo tam netancoval, tak jsem šla pro prvního sedícího chlapa, normálně jsem se ho zeptala smím prosit, ale ta bába, co seděla vedle něj, mě probodávala pohledem.
1: U to víte, viděla mladou holku, pětky prsa, šestka prdel.
2: No tak ten nešel, tak jsem šla pro jinýho, ten taky nešel. A pak mě někdo chytil za límec a za zadek a už jsem letěla. Až na policajtech mi řekli, že jsem byla, prosím vás, v krematoriu.
1: No, ale hráli tam pěkně, jo. Samá pecka.
2: No, když mě policajti pustili, tak už jsem Marunu a Jarunu nenašla, tak jsem se rozhodla, že pojedu domů, jo. Chtěla jsem teda ještě něco koupit starýmu, ale vyprdla jsem se na něj, protože když jsem se ho ptala, co chce z Prahy přivejst, tak mi řek, ať prý přivezu cokoliv, že dneska už se dá léčit všechno.
1: Tak to je všechno, loučí se s váma Libuna.
3: Pro hezké je usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Neznámý turista se těší velkému respektu na internetu. Zachránil totiž život 7letému chlapci v pražském metru. Ten spadl přímo do kolejiště. Školák se v první den školy zadíval do mobilu a zřítil se z nástupiště jen chvíli před příjezdem vlaku. Odvážný cizinec okamžitě seskočil za ním a během několika sekund ho vytáhl zpět do bezpečí. Další z cestujících mezitím pohotově stiskl nouzové zastavení vlaku. Souprava přesto projela stanicí jen okamžik po záchraně. Hrdina z místa hned odešel a policie by mu teď ráda osobně poděkovala, alespoň na základě kamerových záznamů. Fixovat ceny energií je stále na místě. V našich impulzech Honzy Benešovského to doporučila analytička Kristýna Bayer. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala nejvýš za víc než 3 roky. Podle energetické analytičky za to může především nejistá situace v Hormuzském průlivu. Postupně se to začíná propisovat i do faktur domácností. Bayer tvrdí, že cena plynu a elektřiny může v dalších měsících růst, proto se vyplatí fixovat.
2: Pokud se podíváme na ceny plynu, jaké se prodávaly před rokem, jaké jsou nyní, tak ten rozdíl není až tak. Jako když se podíváme na ty velkoobchodní ceny. To znamená, že ti dodavatelé v tuhle tu chvíli ty ceny drží opravdu nízko a neodpovídá to té tržní situaci. Což znamená, že je otázkou času, než třeba právě ty koncové ceny budou muset zvednout.
1: Analytička také při změně tarifu doporučuje opatrnost před takzvanými energošmejdy. Důležité je podle ní si nabízené podmínky důkladně prostudovat. Motoristé žádají seškrtání navrženého schodku státního rozpočtu o 20 miliard korun. Na schůzce to premiérovi Andrej Babišovi řekl šéf strany Petr Macinka. Plánovaný deficit téměř 390 miliard korun označil za příliš vysoký a odmítá pouhé kosmetické úpravy. Po 2,5hodinovém jednání na úřadu vlády zatím politici schodu nenašli. Rozhovory ale označili za slibný začátek. Do diskuze se v pondělí zapojí také koaliční SPD, která má k podobě rozpočtu také zásadní výhrady. Kriminalisté v Brně dopadli 3 falešné kurýry, kteří od lidí osobně přebírali platební karty. Skupina podvodníků obírala oběti po celém Česku o miliony korun přes vymyšlené zisky z kryptoměn. Jedna z napálených žen přišla o téměř 200 tisíc korun poté, co kurýrovi dobrovolně odevzdala kartu a útočníkům povolila vzdálený přístup do mobilu. Při domovních prohlídkách policisté našli zabavenou hotovost, telefony i další cizí platební karty. Všem třem mužům teď hrozí až 8 let vězení a 2 z nich už skončili ve vazbě. Zítra čekáme převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, postupně ale bude oblačnosti ubývat na polojasno, zejména na jihu země, a tam bude i skoro jasno. Večer se pak od severu začne opět zatahovat a v místy se vyskytne déšť nebo přeháňky. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Kup mi den,

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rádio Český impuls.

0: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. V areálu Pražské fakultní nemocnice v Motole hoří nová budova onkologického centra. Hasiči na místě zasahují s výškovou technikou a kvůli rozsahu požáru vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny zasáhly vnější opláštění budovy v Rentgenově ulici. Záchranáři i hasiči objekt okamžitě evakuovali a přistavili speciální evakuační autobus i vůz Fénix. Přibližně 12 pacientů teď zdravotníci preventivně převážejí do jiných nemocnic. Podle mluvčí záchranné služby se nikdo nezranil, ani nenadýchal nebezpečného kouře. Česko zpřísní pravidla pro ruské diplomaty a srovná jejich podmínky s režimem v Moskvě. Ruské velvyslankyni Aně Ponomarevové to po dnešním předvolání oznámil ministr zahraničí Petr Macinka. Reagoval tak na německá zjištění i data českých tajných služeb o ruské odpovědnosti za útok na letiště v Lipsku. Ruský personál v Česku bude muset nově hlásit své cesty předem, velvyslankyně ale obvinění odmítla a označila je za provokaci. Samotné Německo už v reakci na incident zavírá ruský konzulát v Bonnu. Nová reciproční opatření na české straně začnou platit ještě během září. Nejhorší obavy zemědělců na Slovensku se začínají potvrzovat. Sklizeň se u našich sousedů propadla o desítky procent. Začíná se psát účet za suché léto, které Slovákům prodraží nákupy. Nahoru mohou jít ceny širokého sortimentu potravin, od mouky až po maso.
2: Extrémne teplo a málo dažďa vysušili polia. Úroda obilia je nízka, nebude ani dosť krmovín pre zvieratá. Zlé správy prichádzajú i z veľkých európskych obilníc. Výrazne menej bude aj cukrovej repy a soje. Hektárové výnosy kukurice majú byť až o 40% nižšie než v lani. Úroda plodín, ktoré sa zbierajú na jeseň, môže byť doslova národnou katastrofou. Dnes sa už otvorene hovorí o znížení stavu hovädzieho dobytku, a to zhruba o 15%. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalová Sparta i Slavia čelí disciplinárnímu řízení kvůli chování svých fanoušků při víkendovém derby. Vyšší trest hrozí letenskému klubu, jehož příznivci vedle pyrotechniky a házení předmětů vyvěsili i kontroverzní transparent připomínající válečného zločince Radka Mladiče. Od nevhodného nápisu se vedení Sparty bezprostředně po utkání distancovalo a označilo ho za akci jednotlivců. Slávisté se budou zodpovídat hlavně z masivního odpalování světlic a dýmovnic. Disciplinární komise ligové fotbalové asociace zároveň zahájila řízení také s ostravským Baníkem za přerušení hry v duelu s Olomoucí. O trestech a výši pokut pro oba pražské rivaly rozhodne komise na svém dalším zasedání. Zítra čekáme převážně oblačno s přeháňkami, postupně ale bude oblačnosti ubývat až na polojasno, na jihu může být i skoro jasno, večer se pak ale opět zatáhne a přidají se místy i přeháňky. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: nových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Český impuls.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8. Český impuls.

po tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty v řádu jednotek miliard korun. Reagovala tak na požadavky koaličních motoristů, kteří chtějí snížit plánovaný schodek o rovných 20 miliard. Šéfka státní kasy označila 2,5hodinové jednání za korektní, větší úspory ale podle ní brzdí nutnost měnit zákony. Zásadnější legislativní změny se totiž podle ní do konce roku už nestihnou schválit. Navrhovaný deficit na příští rok tak dál zůstává na bezmála 390 miliardách korun. Jednání mezi koaličními partnery a hnutím SPD budou pokračovat v pondělí. V případu smrti studenta potvrdil soud dvěma zdravotnicím podmínky. Tragédie se stala v roce 2023 při taktickém výcviku ve vojenském prostoru u Vyškova. Student prvního ročníku Univerzity obrany se zranil při nočním přesunu, po převozu do nemocnice zemřel. Zdravotnice následně podle soudu při ošetřování chybovaly, za usmrcení z nedbalosti dostali podmínky. Odvolací krajský soud v Brně dnes tresty oběma ženám potvrdil. Podle žalobkyně Jany Tronerové ale došlo u jedné z obžalovaných ke zkrácení podmínky ze 3 let na 20 měsíců.
2: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu, potvrdil oba výroky o vině, u obou obžalovaných Šmídové i Burianové, pouze změnil výrok o trestu u obžalované Burianové tím, že ji snížil, protože má za to, že proporcionalita mezi tresty nebyla dodržena.
1: Podle soudu bylo jednání zdravotnic chybné od samého začátku. Zraněného studenta vyšetřili jenom zběžně, případ nekonzultovali s lékařem a nepodali mu potřebné léky. Obě ženy vinu odmítají, jejich obhájkyně navrhovaly zproštění viny. Německá policie vyšetřuje dopis, ve kterém se neznámý pachatel přihlásil k útoku na elektrickou rozvodnu v Braniborsku. K sabotáži došlo v úterý u elektrárny Jenschwalde, kde útočníci odpálili přes 10 po domácku vyrobených raket. Téměř ve stejnou dobu byla terčem podobného útoku i další rozvodna nedaleko Kolína nad Rýnem. Kriminalisté pravost přiznávacího dopisu zatím prověřují a podrobnosti tají. Braniborský ministr vnitra varoval, že jde podle všeho o koordinovaný úder na německou energetickou síť. Vyšetřovatelé teď pátrají po konkrétních pachatelích i možném politickém motivu. Přípravný hokejový zápas mezi Brnem a Třincem skončil předčasně už po první třetině. Hostující oceláři odmítli dál hrát po vážném zranění svého útočníka Michala Kovařčíka. Toho těsně před sirénou poslal k ledu brněnský obránce Jan Ščotka, podle rozhodčích ale o faul nešlo. Po tvrdém střetu se na hřišti strhla hromadná potyčka, do které se zapojily i střídačky. Zraněného třineckého útočníka odnesli na nosítkách a sanitka ho při vědomí převezla do nemocnice v Bohunicích. Domácí Kometa rozhodnutí soupeře duel předčasně ukončit plně podpořila a vyjádřila hráči podporu. Zítra čekáme převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat a bude více sluníčka. Na jihu pak i skoro jasno, večer ale opět přibude mraků a objeví se přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili.

Znal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flé.

a po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Ředitel České inspekce životního prostředí Pavel Straka rezolutně odmítá, že by se v minulosti podílel na distribuci drog. Reagoval tak na obvinění bývalého rodinného advokáta Jana Farkače, podle kterého měla rodina provozovat nelegální pěstírnu konopí i lisovnu hašiše. Šéf inspekce označil tato tvrzení za lživou pomstu trestaného právníka a zvažuje podání trestního oznámení pro pomluvu. Za Pavla Straku se jednoznačně postavil také ministr životního prostředí Igor Červený z hnutí Motoristé, který věří v jeho nevinu. Opoziční ODS přesto požaduje zveřejnění Strakova úplného životopisu a prověření okolností jeho jmenování do čela úřadu. Ministerstvo ale zatím k jakýmkoliv personálním krokům důvod nevidí a trvá na řádném výkonu jeho funkce. Požár fasády nového onkologického centra v pražské fakultní nemocnici Motol způsobil škodu za zhruba 30 milionů korun. Hasiči plameny na vnějším plechovém opláštění v Rentgenově ulici rychle zkrotili a oheň se do vnitřku budovy nedostal. Ze zasaženého pavilonu záchranáři evakuovali zhruba 20 lidí, převážně pacientů. Nikdo z nich neutrpěl žádná zranění, ani se nenadýchal nebezpečného kouře. Přímo v centru sice zemřel jeden z hospitalizovaných, podle vedení nemocnice ale jeho úmrtí nastalo ještě před evakuací a souviselo výhradně s jeho diagnózou. Příčinu vzniku večerního požáru teď vyšetřují policisté a další experti. V Liberci se budou dražit autovraky. 22. září bude radnice v aukci prodávat nepojízdná vozidla, která nechala odstranit za poslední rok z městských ulic. V nabídce jich má poprvé přes 20. Mluvčí magistrátu Jana Kodymová řekla, že vyvolávací cena začne u nejlevnějšího auta na 500.
2: Letos dražba proběhne v úterý 22. září v provozovně odtahové služby v Krokově ulici v Liberci. Samotná dražba začne v 10 hodin. Vozy nabízené k prodeji si zájemci mohou prohlížet na místě už od 9 hodin.
1: Aukci radnice pořádá už po páté. Podle mluvčí je o ní velký zájem. S odklízením dlouhodobě odstavených aut s propadlou technickou kontrolou začalo město v roce 2021. Vsetín dokončil svůj moderní dopravní úzel. Posledním dílem do celého komplexu je podle našeho zpravodaje Jana Čady nové autobusové nádraží. Honzo, dobrý večer.
3: Hezký den přeji, my jsme Valaši, jedna dopravní rodina. Nové autobusové nádraží je posledním dílem velké 4miliardové investice. Investory jsou stát, evropské fondy, kraj i město. Novotou tak voní železniční stanice, autobusové nádraží, ale také inovované prostory v širokém okolí. Nová je rovněž nákupní galerie nebo bytový komplex. Po Valašsku palec nahoru a šťastné cesty. Jan Čada a Radio Impuls Vsetín.
1: Německá policie v Norimberku zatkla další 4 muže kvůli sérii znásilnění omámených nezletilých dívek. K útokům dochází v okolí hlavního vlakového nádraží už několik měsíců a vyšetřuje je speciální policejní komise. Pachatelé své oběti nejprve nadrogují například látkami v elektronické cigaretě a následně je zneužijí. Mezi nově zadrženými jsou mladí Syřané i Palestinec podezřelí z distribuce drog dětem. V souvislosti s těmito případy už vyšetřovatelé vydali nejméně 18 zatykačů na podezřelé převážně ze Sýrie, Pákistánu a severní Afriky. 12 z nich v současné době čeká na soudní proces ve vazbě. Čekáme zpočátku převážně oblačnost s ojedinělými přeháňkami, pak se ale postupně oblačnost rozplyne. Někde bude i skoro jasno, později ale opět přibude mraků, zatáhne se a místy také sprchne. Naměříme během dne 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

Marcinej. Po pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Hezký večer, zpráv přeje Honza Varga. Fixovat ceny energií je stále na místě. V našich impulzech Honzy Benešovského to doporučila analytička Kristýna Bayer. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala nejvýše za více než 3 roky. Podle energetické analytičky za to může především nejistá situace v Hormuzském průlivu. Postupně se to začíná propisovat i do faktur domácností. Bayer tvrdí, že cena plynu a elektřiny může v dalších měsících růst. Proto se vyplatí fixovat.
2: Pokud se podíváme na ceny plynu, jaké se prodávaly před rokem, jaké jsou nyní, tak ten rozdíl není až takový, jako když se podíváme na ty velkoobchodní ceny. To znamená, že ti dodavatelé v tuhletu chvíli ty ceny drží opravdu nízko a neodpovídá to té tržní situaci. Což znamená, že je otázkou času, než třeba právě ty koncové ceny budou muset zvednout.
1: Analytička také při změně tarifu doporučuje opatrnost před takzvanými energošmejdy. Důležité je podle ní si nabízené podmínky důkladně prostudovat. Státní mobilní aplikace EZ Karta nově lidem přehledně ukáže, na jaké preventivní prohlídky mají nárok ze zdravotního pojištění. Uživatelé v ní najdou také termíny svých minulých vyšetření i výsledky laboratorních testů až 5 let zpětně. Novinky představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že systém mladším ročníkům rovnou spočítá termíny budoucích onkologických screeningů. Rodiče mají v aplikaci navíc automatický přístup k lékařským záznamům svých nezletilých dětí. Od července příštího roku by měly v systému přibýt i povinné elektronické žádanky, které pomohou zmapovat čekací doby na vyšetření. Do aplikace se lidé jednoduše přihlásí pomocí bankovní identity nebo jiného státem uznávaného elektronického ověření. Sucho v Česku úřaduje mimořádnou silou. Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu hydrologickému suchu připravuje na snižování odtoku z Orlické přehrady. Kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je totiž hladina Orlíku zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Zítra proto povodí začne využívat zásobní prostor Slapské nádrže. Mluvčí státního podniku agentuře ČTK řekl, že tato situace nastane poprvé za dobu, co Slapy existují. Pokud začne více pršet, situace by se mohla změnit. Zanedbané okolí horního nádraží v Karlových Varech se mění. Rumiště na Bohatické skále se díky dobrovolníkům proměňuje na park. Hlavním lákadlem se podle našeho zpravodaje Dušana Valenty stane dětská železnice. Hezký večer, Dušane.
3: Zdravím z Varů. Několik kontejnerů odpadu, pokácení náletových dřevin a houští a terénní úpravy. To všechno už dobrovolníci ve spolupráci s Lázeňskými lesy udělali. Chtějí, aby se Rumiště u horního nádraží proměnilo v originální park s dětskou železnicí. Koleje povedou velice členitým terénem. Kdo to tu zná, ví, že jde o část svahu. Nádraží vznikne pod skálou a depo pro zmenšené vlaky bude mít vyhlídku na centrum Varů. Dobrovolníci věří, že všechno potřebné stihnou udělat do jara. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Nástroje využívající umělou inteligenci po celém světě zasáhly rozsáhlé výpadky. Problémy s fungováním hlásili uživatelé předních systémů jako ChatGPT, Claude, Gemini nebo Grok. Největší potíže se projevily v pozdním odpoledni, kdy web Down Detector zaznamenal 10 000 stížností, hlavně u služby OpenAI. Provozovatel populárního chatbota ChatGPT uvedl, že okamžitě přijal nápravná opatření a začal systémy postupně obnovovat. Konkrétní příčinu globálního kolapsu technologická společnost tím neupřesnila, v současné době už se dostupnost většiny dotčených platform vrací k normálu. Čekáme zpočátku převážně oblačno s přeháňkami, pak se postupně ukáže sluníčko, někde bude i skoro jasno, později ale opět přibude oblačnosti a místy sprchne. Tak vypadá počasí pro zítřejší den s teplotami 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 31. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Česku se daří plnit zásobníky s plynem. Na začátku září jsou naplněné téměř ze 70%. Česká republika tak pro toto období splnila průběžné cíle Evropské unie. Zároveň jsou ale zásoby o něco nižší než v předchozích letech. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a také Energetického regulačního úřadu. Podle ministerstva by navzdory pomalejšímu plnění mělo být plynu pro nadcházející zimu dostatek. 9 zemí střední a východní Evropy bude úzce spolupracovat na rozvoji umělé inteligence a budování obřích datových center. Zástupci států dnes v Praze podepsali společnou deklaraci o propojení infrastruktury i sdílení zkušeností. Česko se zároveň uchází o vybudování tzv. AI Gigafactory v hodnotě zhruba 100 miliard korun. Soukromým investorem a provozovatelem plánovaného velkého výpočetního centra na pražské Zbraslavi mají být České radiokomunikace. Další část nákladů by měl pokrýt český stát spolu s Evropskou unií, která po celém kontinentu podpoří až 7 podobných projektů. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček zdůraznil, že Česká republika má ambici stát se lídrem v celém regionu. V případu smrti studenta potvrdil soud 2 zdravotnicím podmínky. Tragédie se stala před 3 lety při taktickém výcviku ve vojenském prostoru u Vyškova. Student 1. ročníku Univerzity obrany se zranil při nočním přesunu, po převozu do nemocnice zemřel. Zdravotnice následně podle soudu při ošetřování chybovaly. Za usmrcení z nedbalosti dostali podmínky. Odvolací krajský soud v Brně tresty oběma ženám potvrdil. Podle žalobkyně Jany Tronerové ale došlo u jedné z obžalovaných ke zkrácení podmínky ze 3 let na 20 měsíců.
2: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu, potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Ašmínové i Burianové, pouze změnil výrok o trestu u obžalované Burianové tím, že ji snížil, protože má za to, že proporcionalita mezi tresty nebyla dodržena.
1: Podle soudu bylo jednání zdravotnic chybné od samého začátku. Zraněného studenta vyšetřili jenom zběžně, případ nekonzultovali s lékařem a nepodali mu potřebné léky. Obě ženy vinu odmítají, jejich obhájkyně navrhovaly zproštění viny. Ministerstvo práce zřídí novou komisi pro reformu sociálních služeb a dlouhodobé péče. Zasednou v ní zástupci státu, samospráv, odborníci i poslanci napříč všemi sněmovními stranami. Pracovní týmy se zaměří především na udržitelné financování, rozvoj péče a anonymizované propojování zdravotních i sociálních dat pacientů. První jednání expertního sboru by se mělo uskutečnit ve 2. polovině září. Základní teze rozsáhlé reformy a dílčích novel zákonů chce rezort představit ještě do konce letošního roku. Změny jsou podle ministerstva nezbytné hlavně kvůli rychlému stárnutí populace a rostoucím nákladům na péči o seniory. Nejhorší obavy zemědělců na Slovensku se začínají potvrzovat. Sklizeň se u našich sousedů propadla o 10%. Začíná se psát účet za suché léto, které Slovákům prodraží nákupy. Nahoru mohou jít ceny širokého sortimentu potravin od mouky až po maso.
3: Extrémne teplo a málo dažďa vysušili polia. Úroda obilia je nízka, nebude ani dosť krmovín pre zvieratá. Zlé správy prichádzajú i z veľkých európskych obilníc. Výrazne menej bude aj cukrovej repy a soje. Hektárové výnosy kukurice majú byť až o 40% nižšie než v lani. Úroda plodín, ktoré sa zbierajú na jeseň, môže byť doslova národnou katastrofou. Dnes sa už otvorene hovorí o znížení stavu hovädzieho dobytku, a to zhruba o 15%. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno s ojedinělými přeháňkami, pak se postupně oblačnost rozplyne, někde bude i skoro jasno, později ale opět přibude mraků, zatáhne se a místy sprchne. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Česko zpřísní pravidla pro ruské diplomaty a srovná jejich podmínky s režimem v Moskvě. Ruské velvyslankyni Aně Ponomarevové to po předvolání oznámil ministr zahraničí Petr Macinka. Reagoval tak na německá zjištění i data českých tajných služeb o ruské odpovědnosti za útok na letiště v Lipsku. Ruský personál v Česku bude muset nově hlásit své cesty předem, velvyslankyně ale obvinění odmítla a označila je za provokaci. Samotné Německo už v reakci na incident zavírá ruský konzulát v Bonnu. Nová reciproční opatření na české straně začnou platit ještě během měsíce. V Liberci se budou dražit autovraky. 22. září bude radnice v aukci prodávat nepojízdná vozidla, která nechala odstranit za poslední rok z městských ulic. V nabídce jich má poprvé přes 20. Mluvčí magistrátu Jana Kodymová řekla, že vyvolávací cena začne u nejlevnějšího auta na 500.
2: Letos dražba proběhne v úterý 22. září v provozovně odtahové služby v Krokově ulici v Liberci. Samotná dražba začne v 10 hodin. Vozy nabízené k prodeji si zájemci mohou prohlížet na místě už od 9 hodin.
1: Aukci radnice pořádá už po páté. Podle mluvčí je o ní velký zájem. S odklízením dlouhodobě odstavených aut s propadlou technickou kontrolou začalo město v roce 2021. Evropské unii hrozí před nadcházející zimou nedostatek plynu. Zásobníky jsou v průměru naplněné jen z 65%. Ke splnění minimálního cíle chybí surovina za více než 7 miliard eur. Důvodem je konflikt na Blízkém východě, který ochromil dopravu tankerů z LNG. Evropská komise sice tvrdí, že bezprostřední krize nehrozí, analytici jsou ale skeptičtí. V případě tuhé zimy podle nich ceny plynu prudce vystřelí nahoru. Luxusní steakhouse na Floridě šokuje novým konceptem. Má název Oblečení je volitelné. Jde o exkluzivní večery, které se pořádají jednou do měsíce. Hosté tak večeří úplně nazí. Tento neobvyklý gastronomický zážitek se stal hitem.
3: Hosteska návštěvníky restaurace vítá úplně nahá. Z hygienických důvodů ale kuchaři a číšníci zůstávají oblečení. Hosté většinou přichází v županu, který si před večeří odloží. Při vstupu do sálu dostanou podložku na sedačku židle. Nahatá večeře pro dva přijde v přepočtu asi na 6 000 českých korun. Restaurace přitahuje stále více nudistů i zvědavců. Podle majitele šlo o marketingový tah, jak na steakhouse přitáhnout pozornost veřejnosti. A povedlo se. O restauraci informují americká a dokonce i zahraniční média. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Fotbalová Sparta i Slavia čelí disciplinárnímu řízení, a to kvůli chování svých fanoušků při víkendovém derby. Vyšší trest hrozí letenskému klubu, jehož příznivci vedle pyrotechniky a házení předmětů vyvěsili i kontroverzní transparent připomínající válečného zločince Radka Mladiče. Od nevhodného nápisu se vedení Sparty bezprostředně po utkání distancovalo a označilo ho za akci jednotlivců. Slavisté se budou zodpovídat hlavně z masivního odpalování světlic a dýmovnic. Disciplinární komise ligové fotbalové asociace zároveň zahájila řízení také s ostravským Baníkem za přerušení hry v duelu s Olomoucí. O trestech a výši pokut pro oba pražské rivaly rozhodne komise na svém dalším zasedání. Čekáme zpočátku převážně oblačno s přeháňkami, pak se postupně ukáže sluníčko, někde bude i skoro jasno, později ale opět přibude oblačnosti a místy také sprchne. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik.

snadná svoboda, na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybím,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: U zpráv zdraví Honza Varga. Státní mobilní aplikace EZ-karta nově lidem přehledně ukáže, na jaké preventivní prohlídky mají nárok ze zdravotního pojištění. Uživatelé v ní najdou také termíny svých minulých vyšetření i výsledky laboratorních testů až 5 let zpětně. Novinky představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že systém mladším ročníkům rovnou spočítá termíny budoucích onkologických screeningů. Rodiče mají v aplikaci navíc automatický přístup k lékařským záznamům svých nezletilých dětí. Od července příštího roku by měly v systému přibýt i povinné elektronické žádanky, které pomohou zmapovat čekací doby na vyšetření. Do aplikace se lidé jednoduše přihlásí pomocí bankovní identity nebo jiného státem uznávaného elektronického ověření. Fixovat ceny energií je stále na místě. V našich impulzech Honzy Benešovského to doporučila analytička Kristýna Bayer. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala nejvýš za více než 3 roky. Podle energetické analytičky za to může především nejistá situace v Hormuzském průlivu. Postupně se to začíná propisovat i do faktur domácností. Bayer tvrdí, že cena plynu a elektřiny může v dalších měsících růst, proto se vyplatí fixovat.
2: Pokud se podíváme na ceny plynu, jaké se prodávaly před rokem, jaké jsou nyní, tak ten rozdíl není až takový, jako když se podíváme na ty velkoobchodní ceny. To znamená, že ti dodavatelé v tuhletu chvíli ty ceny drží opravdu nízko a neodpovídá to té tržní situaci. Což znamená, že je otázkou času, než třeba právě ty koncové ceny budou muset zvednout.
1: Analytička také při změně tarifu doporučuje opatrnost před takzvanými energošmejdy. Důležité je podle ní si nabízené podmínky důkladně prostudovat. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty jen v řádu jednotek miliard korun. Reagovala tak na požadavky koaličních motoristů, kteří chtějí snížit plánovaný schodek o rovných 20 miliard. Šéfka státní kasy označila 2,5hodinové jednání za korektní, větší úspory ale podle ní brzdí nutnost měnit zákony. Zásadnější legislativní změny se totiž podle ní do konce roku už nestihnou schválit. Navrhovaný deficit na příští rok tak dál zůstává na bezmála 390 miliardách korun. Jednání mezi koaličními partnery a hnutím SPD budou pokračovat v pondělí. Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen jednomyslně schválila rozsáhlý strategický plán do roku 2030. Cílem dlouhodobé transformace je především zvýšení efektivity a posílení konkurenceschopnosti celého koncernu. Vedení firmy k tomuto kroku přistoupilo v době, kdy čelí silnému tlaku na snižování provozních nákladů. Podle německých médií se členové rady na úsporném balíčku dohodli poměrně nečekaně. Konkrétní podobu škrtů ani rozsah chystaných změn ale automobilka v oficiální tiskové zprávě zatím nezveřejnila. Přesné dopady schváleného plánu na jednotlivé výrobní závody i zaměstnance tak prozatím zůstávají nejasné. Krušné hory mají novou kulturní památku, jde o lesní hřbitov ve Vejprtech. Pochází ze začátku 20. století, kdy se pohřebiště s oblibou stávala součástí lesů.
3: Je to jeden z nejstarších lesních hřbitovů a připomíná éru hospodářského rozkvětu této části Krušnohoří. Vejprty patřily k centrum Rakouska-Uherska. Rozvíjelo se tu puškařství, textilní průmysl a výroba hudebních nástrojů. Právě bohatství místních podnikatelů přitom podobu hřbitova ovlivnilo. Památkovou ochranu tak teď vedle vybraných pomníků získala například i novogotická kaple. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Čekáme zpočátku převážně oblačno s ojedinělými přeháňkami, pak se postupně oblačnost rozplyne, někde bude i skoro jasno, později ale opět přibude mraků, zatáhne se a místy sprchne. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Česko zpřísní pravidla pro ruské diplomaty a srovná jejich podmínky s režimem v Moskvě. Ruské velvyslankyni Aně Ponomarevové to po předvolání oznámil ministr zahraničí Petr Macinka. Reagoval tak na německá zjištění i data českých tajných služeb o ruské odpovědnosti za útok na letiště v Lipsku. Ruský personál v Česku bude muset nově hlásit své cesty předem, velvyslankyně ale obvinění odmítla a označila je za provokaci. Samotné Německo už v reakci na incident zavírá ruský konzulát v Bonnu. Nová reciproční opatření na české straně začnou platit ještě během měsíce. V Liberci se budou dražit autovraky. 22. září bude radnice v aukci prodávat nepojízdná vozidla, která nechala odstranit za poslední rok z městských ulic. V nabídce jich má poprvé přes 20. Mluvčí magistrátu Jana Kodymová řekla, že vyvolávací cena začne u nejlevnějšího auta na 500.
1: Letos dražba proběhne v úterý 22. září v provozovně odtahové služby v Krokově ulici v Liberci. Samotná dražba začne v 10 hodin. Vozy nabízené k prodeji si zájemci mohou prohlížet na místě už od 9 hodin.
0: Aukci radnice pořádá už po páté. Podle mluvčí je o ní velký zájem. S odklízením dlouhodobě odstavených aut s propadlou technickou kontrolou začalo město v roce 2021. Evropské unii hrozí před nadcházející zimou nedostatek plynu. Zásobníky jsou v průměru naplněné jen z 65%. Ke splnění minimálního cíle chybí surovina za více než 7 miliard eur. Důvodem je konflikt na Blízkém východě, který ochromil dopravu tankerů z LNG. Evropská komise sice tvrdí, že bezprostřední krize nehrozí, analytici jsou ale skeptičtí. V případě tuhé zimy podle nich ceny plynu prudce vystřelí nahoru. Luxusní steakhouse na Floridě šokuje novým konceptem. Má název Oblečení je volitelné. Jde o exkluzivní večery, které se pořádají jednou do měsíce. Hosté tak večeří úplně nazí. Tento neobvyklý gastronomický zážitek se stal hitem.
2: Hosteska návštěvníky restaurace vítá úplně nahá. Z hygienických důvodů ale kuchaři a číšníci zůstávají oblečení. Hosté většinou přichází v županu, který si před večeří odloží. Při vstupu do sálu dostanou podložku na seračku židle. Nahatá večeře pro dva přijde v přepočtu asi na 6 000 českých korun. Restaurace přitahuje stále více nudistů i zvědavců. Podle majitele šlo o marketingový tah, jak na steakhouse přitáhnout pozornost veřejnosti. A povedlo se. O restauraci informují americká a dokonce i zahraniční média. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impulse.
0: Fotbalová Sparta i Slavia čelí disciplinárnímu řízení, a to kvůli chování svých fanoušků při víkendovém derby. Vyšší trest hrozí letenskému